0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 24. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Naživo mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť si se mnou ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Podpíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších dnů. Pane, já ti moc děkuju za to, že jsme se tu mohli sejít. Děkuju za to, že jsi nás ochraňoval celý týden a moc ti děkuju za to, že se teď můžeme zamýšlet nad tvým slovem. Děkuju, kolik jsme z toho mohli načerpat a moc prosím, aby ses oslavil i v této chvilce a prosím, aby jsme si z toho každý vzali to, co potřebujeme. Amen.

A přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Tak to jsou závěrečná slova 23. žalmu, tak jak nám je zaznamenává Bible Kralická. A my musíme i dnes uznat, že tak krásně, jak tento žalm začal, tak také i končí. Na úvod jsme si četli, Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. A nyní na závěr čteme, a v domě Hospodinově budu přebývat za dlouhé časy. Myslím si, že i zde se shodneme na tom, že takovéto vyznání na adresu pastýře z úst ovečky zvládne jenom ta ovce, která je naprosto spokojená s tím, kde je a s tím, jaký je její pastýř. Stejně tak to zvládne jenom ta ovečka, která je vděčná za tu péči, která se jí dostala ze strany pastýře, protože se cítila u něho velmi dobře. A nechtěla by, aby tomu bylo jinak. Natolik dobře, že by opravdu nechtěla, aby tomu bylo jinak ani zítra, ani nikdy jindy. Jak už jsem řekl minule, odsud mne už nikdo nedostane. V podobném duchu se vyjádřila v době mého dospívání jedna mladá Rumunka, která byla přítomná na jedné svatbě, kde jsem byl já. A když jí přiřadili místo u stolu, tak se posadila, tak trochu se zavrtěla na ty židly, aby zjistila, do jaké míry je to pohodlné místo. A pak prohlásila, odsud mě nevyvede už ani policie. Dala tím najevo, že to místo jí vyhovuje a tam chce zůstat během celé té svatby. Podobně tak mi připadá i ovečka z dnešního textu. Ona je naprosto spokojená s místem, s tím údělem, který pastýř přidělil. Do té míry, že tam chce zůstat trvale. Toto si musíme zapamatovat. Je spokojená natolik, že tam chce zůstat natrvalo. Minule jsme se zamýšleli nad výrazem ekumenického překladu, kde autor říká, že do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. A my jsme si řekli, vzpomínáte si ještě někdo z vás, že to je mimo jiné obraz ovečky, která se má kam vrátit, kdy? Po všech těch dnech všedního života, po všech těch dnech těžkostí, trápení, bolesti, které přichází. Ale také to je obraz ovečky, která se má kam vrátit i ve chvíli, kdy duchovně padá, kdy upadne do nějakého hříchu, do nějakých nepravosti, má se kam vrátit, dobrý pastýř je ochoten přijmout. Vzpomene si někdo z vás tu třetí myšlenku? Je to ovečka, která se má kam vrátit i poté, když už je duchovně unavená. Kdy už si řekne, tak už to dál nejde. Má se kam vrátit. Když to dnes máme před sebou znění kralického překladu a ten říká, v domě Hospodinově budu přebývat. Nejenom, že se tam budu vracet, ale já tam budu přebývat za dlouhé časy. Ano, vedle návratu do Hospodinova domu, o kterém tady mluví ekumenický překlad, kraličtí kladou důraz na přebývání. Proto jsem se rozhodl, že tuto dnešní biblickou závěrečnou položím důraz právě na ono přebývání. Jedno je, že se tam můžete vrátit, druhé je, že tam můžete zůstat. A já věřím, že každý z nás známe rozdíl mezi tím, když se někam můžu vracet, a mezi tím, když tam můžu zůstat. Nevím, co je krásnějšího pro vás, jestli když se někam můžete vracet s radostí, anebo když tam můžete zůstat. Autor tohoto žalmu, ovečka, v podobě Davida, mluví jasně. Já se tam můžu vracet a já tam mohu zůstat. Kdybych to měl i dnes vyjádřit jedním slovem, nebo jedinou větou, tak bych řekl, ani krok bez Hospodinovy přítomnosti. Ani krok. Jeden překlad Bible říká, budu sedět v Hospodinově domě k dlouhosti dnu. To nás vede k uvažování nad takovými třemi rovinami, na které bych chtěl položit dnes důraz
Ta první rovina je konec té pozemské pouti. Přebývat znamená, rovná se, konec pozemské pouti. Ano, té pouti, která nám je na tomto světě uložena. Já věřím, že jsme tady všichni, kdo jsme si toho vědomí, že na této zemi, na které žijeme, je všechno dočasné. Ať se nám to líbí nebo ne, všechno, co tady budujeme, všechno, co tady stavíme, všechno, co tady děláme, všechno je dočasné. A David to ví, i co se týká jeho stáda. Věděl, že i život každé ovečky se měří. Že přichází začátek, kdy se narodí, kdy roste, ale přijde čas i jejího konce. Věděl, že z života každé ovečky každým dnem ubývá. A když tak David přemýšlí nad svým životem, když tak pasí ovečky a vidí, jak pomalu stárnou a jak se blíží k závěru, když tak přemýšlí nad svým životem, jako nad životem z ovečky ve stádu toho dobrého pastýře, tak si uvědomuje, že i on je pomývý, že i z jeho života se odpočítává. A tak uvažuje nad tím, co bude potom. A výsledek je tento závěr 23. žalmu. Je to jakási píseň ovečky, která opěvuje ten celoroční program stáda. Opěvuje čas, kdy pastýř vedl přes zelené pastviny, kdy vodí k tichým vodám, kdy vodí na horské stezky, kdy vodí k letním pastvinám v horách. Ale pak přišly bouře, přišel déšť a přišel i první sníh a ovce se vrací zpátky s pastýřem na místo, kde musí přežít tu dlouhou, předlouhou zimu. A tato ovečka si je vědomá, že to bude vlastně v jistém smyslu návrat domů, k jeslím svého pána. Během pobytu mimo domov ovce bývaly vystaveny různým nebezpečím. Celoročním nebezpečím. A jen díky ostražitosti a péči toho dobrého pastýře se jim vedlo dobře a jsou připravené na odchod domů. Jsou dobře vypasené, jsou šťastné a teď v poslední větě žalmu David začíná jakoby tu píseň vést k závěru. A vy, kdo jste někdy skládal nějakou píseň, tak víte, že závěr je hodně důležitý. Určitě začátek je důležitý, i refren je důležitý, ale v závěru písně chcete říct něco hodně důležitého. Něco, čím byste možná napravil i nedostatky v těch minulých slokách. Pastýř, když tak David, autor 23. žalmu v roli pastýře, když tak přemýšlí, jak uzavřít tento žalm, jak uzavřít tuto píseň, tak tam zakomponuje ten poslední akord písně, který se stává ze slova přebývat. Budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Ano, je to můj dobrý pastýř, dopřává mi, udržuje mě naživu, vede mě stezkou spravedlnosti, i rokli šedé smrti, když bych měl, tak se nebudu bát, jeho berla hůl mě potěšuje, prostírá mi stůl a tak dále, jeho dobrota mě provází. Ale teď říká v závěru, já se tam budu vracet do nejdelších dnů. Budu tam přebývat za dlouhé časy. Je to píseň o radosti z návratu domů. A také píseň o tom, že ovečka se tomu návratu nevzpírá. Naopak těší se na něj. A víte, já se skutečně nemohu zbavit pocitu, že ovečka v tomto žalmu se hrozně moc těší na domov. Jako by se už nemohla dočkat, až ji pastýř vezme domů. A jistě se tomu nedivíme, vždyť je to její domov. Víte, vědět v roli ovečky v stádu dobrého pastýře, že se vracíme do našeho domova, to je krásné. Proto ovečka ani náznakem netouží být ustájená někde jinde. Nechce ani zůstat tam, kde je,
na těch pastvinách. Ale těší se, že bude přebývat v ovčinci, který připravil pastýř. Vnímejte, v ovčinci připravený na přezimování. Vždyť je to cesta k domovu a je to cesta, která končí v náručí jejího pastýře. Buďme upřímní, kam by si přála jít na zimu ovečka, když ne právě s tím a k tomu, kdo ji provázal celou tou pozemskou poutí. Když strávila se svým pastýřem celé léto, s kým by tak chtěla strávit zimu? Vždyť to byl on, kdo ji provázel, jak jsem řekl, přes různá údolí, stínu, smrti. Teď ji připravuje královský stůl. Ke komu by měla jít? U koho by měla spočinout, když ne právě u něj? A jak vidíte, tato ovečka v tom má naprosto jasno. U svého pastýře chce zakotvit, až ta pouť skončí. K němu se chce vracet a u něho chce zůstat. Vzpomínáte, bratře a sestry, na učeníka Petra? Bylo to v době, kdy mnoho následovníků Pána Ježíše odešlo. Je to hrozná představa, že od Pána Ježíše někdo odcházel. Chápeme, že někdo odejde od nás, protože jsme nedokonalí a ne každému možná vyhovíme podle přání. Ale odejít od Pána Ježíše, to si neumíme představit. Ale písmo říká, že od Pána Ježíše mnoho následovníků, kteří se zpočátku cítili dobře, jednoduše odešlo. Častokrát protože nedokázali strávit jeho učení. A jednoho dne se Pán, když tak někteří odešli, se obrátil na těch svých 12 a u Jana 6:67 se jich zeptal. I vy chcete odejít? I vy? A Šimon Petr mu tehdy velmi rychle a pohotově odpověděl. Kdo mi řekne, jakou otázku mu položil? Pane? Kam? Kam? Ke komu? Chceš odejít taky? A Petr říká, kam? Zkus mi říct, kam? Ke komu bychom šli? A teď se podívá na něho a říká, vždyť ty. Vnímejte, ty, který si nás po celou tu dobu provázel, ty, který se nás vyučoval, vždyť ty máš všechno, co potřebujeme. A na co položil důraz? Vždyť ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili, říká Petr. Zase ten známý Petr mluví v množném čísle za ostatní, takový mluvčí byl. My jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Kam bychom asi tak mohli jít? A tak, bratři, sestry, pojďme se mi ptát dnes v závěru tohoto žalmu s ohledem na znění Kralické Bible, týkající se přebývání v Hospodinově domě za dlouhé časy. Pojďme se ptát, těšíme se na Hospodinův dům? Těšíme se na ten věčný ovčinec, kam Pán Ježíš zhromáždí ty své ovečky před věčnou zimou? Je pravda, že nás tento svět drží. Tato hrouda, na které žijeme a pracujeme, a ve které se vrtáme, někdy od rána do večera, ta je velmi silná. A nám se nechce častokrát domů. Je toho ještě tolik, co bychom měli stihnout, co bychom měli dodělat. A víte, i ovečky nevždy viděli jako moudré, že pastýř už se rozhodl, že trvalé půjdou z pastvin do ovčince na přezimování. Určitě ne, protože ovečka, jak jsme si tady říkali mnohokrát, celý rok většinu času stráví hlavou dolů. A ona tam ještě viděla trávu, ona neviděla, že se blíží zima. Ale pastýř, který stál nad ní, a ten se díval i na počasí, jak se mění. Ale mně se líbí, že ovečka se podřizuje ve chvíli, kdy pastýř zaveli, půjde se domů. A díky za to, že toto rozhodnutí dělá pastýř. I ve vašem a mém životě. A že to bude on, kdo ho udělá. Že to bude on, kdo řekne, už to stačilo, je zapotřebí se přesunout domů. Je to totiž on, který ví, co, kdy, kde a jak je dobré v našich životech. Tak, bratře a sestry, nebraňme se času, který Bůh naplánoval. Naopak, děkujme za něj předem. Modleme se, abychom byli připraveni.
A usilujme, abychom ho mohli vyhlížet jako David v tomto žalmu. Vždyť víme, že Bůh je naším domovem. V něm spočineme. A v tu chvíli i naše pouť, i kdyby byla sebe aktivnější, se stává radostným putováním a vzácným uzavřením naší pozemské cesty. Víte, v tomhle žalmu skutečně jde o ti, kteří jdou s Kristem domů. To, co se mi zde dále líbí, je ono přirovnání k Božímu domu. David říká, já budu přebývat v Hospodinově domě. Ovečky během léta nepřebývají v nějakém cihelném domě. Oni přebývali jenom v takových chatrčích ze dřeva, někdy i pod širým nebem. Víme z písma, že když se Pán Ježíš narodil, tak pastýři dbali v noci nad svými stády pod širým nebem. A David říká, že až přijde závěr, tak on jako Kristova ovečka bude přebývat v domě. Ne v nějaké chatrči, dokonce ani ne v nějakém teplém ovčinci, ale bude to dům, bude to něco pevného, bude to něco, kam nebude foukat, bude to něco, kam nebude sněžit, bude to něco, kam nebude pršet, bude to místo, kde ovečce bude dobře. Stejně tak každý z nás, kdo patříme do stáda dobrého pastýře, my víme, kam směřujeme. My víme, že to nebude žádná chatrč. My víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, všimli jste si, bude stržen stan? My přebýváme ve stanu. My jsme jako ti ovečky, které nemají nic pevného, i když my si myslíme, že to, co máme, je opravdu to nej. A na tomhle světě možná ano. I když by možná někteří to viděli jinak, protože jsou na tom lépe. Ale my tady bydlíme ve stanu. A až bude stan pozemského života stržen, nás čeká příbytek od Boha, dům věčných v nebesích. Teď tam Pavel říká, ten dům nebyl zbudován rukama. Čím tedy byl zbudován? Víte, tady nás to nutně vede k Božímu slovu, že Bůh řekl a stalo se. Apoštol Jan o tomto místu prohlásil, ve Zjevení 21.18 hradby jsou postaveny za spisu, město je z ryzího zlata, zářice jako křišťál a 12 brany z 12 perel, každá z jediné perly a náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu. Když si tohleto postavíte vedle jako ovčince, vedle chatrče, ve kterém jsou tady ovečky, tak pojednou vidíte ten úžasný rozdíl. Ano, k tomu pozemskému se smíme vracet ještě, kolik Pán dá, ale s vírou, že jednou vstoupíme do toho nebeského, který nebyl zbudován rukama a už z něho neodejdeme. Zůstaneme tam navždy. Druhá myšlenka, kterou chci vyzvednout se slova přebývat, je začátek nebeské radosti. Ano, přebývat v domě Hospodinově za dlouhé časy rovná se začátku nové radosti, kterou ovečka na tomhle světě nepoznala. Ano, konečně doma. Buďme upřímní, kolikrát jsme si to už řekli během našeho života, když jsme se od někud vrátili. Konečně doma. A to dokonce i tehdy, když jsme se vrátili z té nejperfektnější dovolené nebo návštěvy, kde jsme si to parádně užili, prožili jsme si tam něco, co doma prožít nemůžeme. Možná, že jsme tam i jedli něco, co doma jsme nikdy nejedli. Pili jsme tam možná to, co jsme doma nikdy nepili. Přesto všechno, když jsme otevřeli dveře od domu, tak jsme si řekli, konečně doma. Konečně doma. A víte proč? Protože domov nic a nikdo nemůže nahradit. I kdybyste byli v tom nejlepším hotelu, a že jsem opravdu byl v těch nej, když přijete domů, tak si říkáte konečně doma. Spíte v krásných postelích, ale když si lehnete na tu svoji, neměnili byste, že? Neměnili. Sice to už je vyležená v té matraci, je to takový nějaký, ale je to vaše. Pozorujeme to i u našich dětí. Pozorovali jsme to. Pozoruje to určitě u vnoučat. Když přijdou, nebo byli na návštěvě, měli tam hračky, které neměli doma, měli tam všechno krásně, ale když přišli domů a viděli zase ty své, tak by neměnili. Víte, to je taková malá nepatrná snaha o to ukázat sobě i vám na to, jak se nám všechno to pozemské, co opustíme, bude jevit, až přijdeme do toho věčného domova. Je pravda, že se nám tady líbí.
Chtěli bychom tu návštěvu na tomhle světě co nejdýl prodloužit. A když cítíme, že se přiblížil odchod, tak nám může být smutno. A nedívme se tomu, jsme v tomhle těle a tohle tělo takhle reaguje. Ale až se otevřou brány nebeského ovčince, už byste s nikým neměnili na tomto světě. Věřím tomu. Už byste s nikým neměnili. Věřím, že naše duše zvolá konečně doma. Protože tam po tom konci pozemské pouti nastává nový začátek nového věčného života a začátek nové nebeské radosti. Začátek něčeho, co náš rozum není schopen v tuto chvíli pobrat. 1. Korinským 2.9 čteme, jak je psáno, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Teď jenom přemýšlejte, co jste neviděli, co jste neslyšeli a co vám ještě na mysl nepřišlo. A že nám toho tam proběhlo už. A toto nám nepřišlo na mysl. A víte, k čemu se ta velkolepá akce bude podobat, až tam přijdeme? Právě tomu, co v tomto žalmu čteme. K pastýři, ovečce a ovčinci. Přesně tak to totiž viděli starozákonní prorok Izajáš. On ve 40. kapitole v 10. verši říká, panovník Hospodin přichází z moci. Jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má sebou a svůj u sebe svůj výdělek. Svůj výdělek. Pastýř taky má svůj výdělek. Za ten rok od oveček, o které se staral. Až panovník Hospodin přijde z moci a ujme se jeho paže vlády, bude mít u sebe svůj výdělek. A cituji dál, jak pastýř pase své stádo, beránky svou paži zhromažďuje, v náruči je nosí, březí ovečky šetrně vede. A až je dovede domů, tak je ustájí. A věřím, že ovečka se nebude moci nabažit radosti, která tam bude. Všechno totiž uvidí tváří v tvář. Už se nebude muset pouze domnívat, že to tak bude. Ona to už bude vidět na vlastní oči. Už nebude žít pouze z víry. Ona bude žít ze skutečnosti. Vše pozná tak jasně a srozumitelně, jako Bůh v tuhle chvíli zná nás. Říká to tak písmo v 1. Korinským 13.12. Nyní vidíme, jak v zrcadle, jen v hádance, potom uzříme tváři v tvář. Nyní poznávám částečně, potom poznám plně, jako Bůh zná mě. A to nebude všechno. Až přijdeme domů, ten náš dobrý pastýř zaujme postavení hostitele. Lukáš 12.37. Blaze těm služebníkům, které pán až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Umíte to domyslet? Neumíme to domyslet, nikdo z nás. Protože to nejde tímhle rozumem domyslet. Že si tě Bůh posadí za stůl a bude tě obsluhovat. Ale pokusme se alespoň tak, jak to autor tohoto žalmu činí. On sebe vidí jako ovečku v Božím domě a to trvale. Přebývat ti budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Věnujme opět pozornost onomu výrazu Hospodinu v dům. Víte, tady je krásně vidět ten rozdíl od jiných domů. Není to tady napsáno zbytečně, já věřím, že toto je tady úmyslně takto vyzvednuto. Protože nejeden člověk žijící vedle nás na tomhle světě na tento dům nemá nárok. V době pastýře Davida bylo mnoho ovcí, ale ne všechny měli právo na ovčinec, v němž na zimu ustajil David své ovečky. Do ovčince šly jeho ovečky. Stejně taky v této době v otázce pastevectví. Já budu dnes večer na závěr ještě citovat afrického pastýře Kellera, který mi byl příkladem a taky mě motivoval, abych se na tohle podíval. On v tomto směru píše toto. Kdykoliv čtu tento nádherný 23. žalm, nemohu nevzpomenout na některé obrazy ze začátku mého chovatelství. Na počátku zimy v chladných sichravých dnech s dešťovými přehánkami stávali zbědované a nemocné ovce mého nedbalého souseda, spíše vraha než chovatel ovcí, namačkaný u ohrady, naší ohrady, a toužebně hleděli na šťavnaté pastviny našeho stáda.
Celé léto hladověli, trpěli parazity a neléčenou prašivinou. Některá zvířata byla tak zubožená, že se sotva držela na nohou. Zdálo se, že chovají jiskřičku naděje, že se stane zázrak a oni se nějak dostanou na druhou stranu plotu k těm hojným pastvinám. Tu a tam se jim to podařilo, zejména při odlivu, kdy moře natolik ustoupilo, že se mohli kolem dolního okraje plotu protáhnout na náš pozemek. Tam se vrhli na čerstvou trávu, ale mělo to pro ně zhoubné následky. Nebyli totiž na výdatnou zelenou trávu zvyklé, dostali těžký průjem a uhynuli. Vzpomínám si, cituji dále, jak jsem jednou pod borovicemi na naší pastvině našel 3 ovce svého souseda. Leželi tam bezvládně jako 3 staré, splasklé, promačkané pytle. Vyschlé, slabé nohy už je neunesly. Tak jsem je naložil na káru a zavezl majiteli. Víte, co udělal? Vytasil dlouhý jateční nůž. A všem třem prořízl hrdlo. Chladněji se nemohl zachovat. To mi připomnělo ten věrný obraz toho vraha od počátku. Satana, který má tolik lidí pod svou mocí. Pán Ježíš řekl, že dveřmi pro ovce k hojnému přetékajícímu životu je jen on sám. Ty ubohé ovce ale na mou farmu nevešly správnými dveřmi. Kdyby ano, musel bych je podrobit správné stravě. Protože ale přišli na vlastní pěstí nudy, bylo to pro ně osudné. Ale tak i tak je na sousední farmě během dlouhé zimy čekala jistá smrt. Tolik citát. Tak pojďme, bratře a sestry, ještě chvíli se zamyslet nad tím, co jsme četli v té duchovní rovině. Ono totiž tomu je přesně tak i s lidmi bez Krista. S ovečkami, kteří nemají tohoto dobrého pastýře. Víte, svět kolem nás je též jako ona spustlá farma. Jejímž nemilosrdným nájemcem je nepřítel ďábel. Ďábel, který si lidských duší neváží a který nepečuje o jejich blaho. A tak se stačí ptát, kolik takových lidí dnes opustilo svět a odešlo na věčnost. Kolik jich odejde zítra a kolik jich odešlo za týden. Žijeme v době, kdy se hodně klade důraz na to, na co ten člověk zemřel, na co odešel. Ale víte, my bychom se měli ptát, s kým odešel. S kým odešel? I když půjdu rokli z šedé smrti, říká David, ty, dobrý pastýř, půjdeš se mnou. Kolik lidí to může říct? Máme kolem sebe tolik lidí, kteří touží po lepším životě. Touží po lásce, touží po péči, jenomže na boží dům nemají nárok. Do božího ovčince víme, že vede pouze a jen jedna jediná cesta. Je Ježíš Kristus, ten dobrý pastýř. On jednoznačně o sobě prohlašuje u Jana 10:9, já jsem dveře. Skrze mne všel-li by kdo, spasem bude, vejde, vyjde, pastvu nalezne. A tak se ptejme, bratře a sestry, v tuto chvíli sami sebe, jak moc si uvědomujeme tu propast, která bude mezi tím naším domem v nebesích a příbytkem nespasených. Víte, že Abraham bohatci řekl mezi námi a vámi, aby bylo jasné, je propast. A to je jasné. Víte, denně se totiž setkáme s mnoha lidmi, kteří jsou na druhé straně plotu. Jaký na ně zanecháváme dojem? Vidí na nás onu výsadu patřit věčně do božího domu? Vidí na nás už dnes tu radost, která nastane v našich životech na věčnosti? Závidí nám ji? Je na mém chování vidět, komu náležím? Vane ze mne duch Kristův a mysl Kristova? Je můj život jasnou směrovkou do věčné radosti? Kéž by lidé zatoužili po setkání s námi právě z tohoto důvodu a po věčném přebývání v Hospodinově domu. A třetí myšlenka, kterou chci končit, týkající se přebývání, je věčná služba. Ano, přebývat v domě Hospodinově za dlouhé časy rovná se věčně sloužit svému pánu. Tady si dovolím jeden postřeh. Četl jsem si, že v jednom anglickém, hodně rozšířeném překladu starého zákona přizní tato poslední věta z 23. žalmu následovně. Zůstanu navždy v boží přítomnosti. K tomu myslím není co dodat. Je to, zdá se, to nejdůležitější vyznání tohoto žalmisty. Vyjadřuje vlastně tu ustavičnou přítomnost dobrého pastýře a stejně tak i touhu ovečky nevzdalovat se od něho nikdy. Jak vidíte, táhne se to nejen celým žalmem jako červená nit,
ale hlavně zde v závěru to tvoří tu nejúžasnější tečku, jakou můžeme čekat. Vědomí, že to je on, díky komu budeme věčně v jeho přítomnosti. Vědomí, že je to on, díky komu zůstaneme věčně v nebeském království. To je úžasný pocit bezpečí teď večer a tady na tomhle místě. A jistě víte, že tam nebudeme pouze stát, jen tak netečně čekat. Nebudeme se tam cítit cize. Už starozákonní prorok Ezechiel ve 34. kapitole v 31. verši prohlásil, budete mými ovcemi, ovcemi, které já pasu, vy lidé a já vám budu Bohem, je výrok panovníka Hospodina. A Jan ve Zjevení 22.3 říká, a nebude tam nic prokletého, bude tam trůn Boží a Beránkův a jeho služebníci, pojďme si to říct všichni, mu budou sloužit. A tak neváhejme si to už dnes vyzkoušet na nečisto. Vždyť nikdo nám nebrání v tom, abychom si představili tu věčnou, nekonečnou dobu v Boží blízkosti. Nechme se unášet na křídlech Boží milosti a lásky, která nás dokáže alespoň částečně naladit na tuto vlnu. V jeho věčném domě za dlouhé časy. David to neřekl jenom tak, on o tom musel přemýšlet, on byl vtažen do něčeho, do čeho duch Boží i dnes a hlavně dnes dokáže to udělat v našich životech, protože on bydlí v nás. Ano, to hluboké a naprosto reálné vědomí Boží přítomnosti nás už dnes vlastně přesazuje do těch nebeských oblastí. A nezapomeňte, o té své draze vykoupené vlastnictví se Pán i dnes stará. A tak tomu bude navěky a navždy. Bude to život plný radostných překvapení, které nám na mysl ani v této chvíli vlastně vstoupit nemohou.

Vyslechli jste si 24. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

Bezbožnému vraví Boh: Akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, keď nenávidíš kázeň a moje slová hádžeš za seba? Keď vidíš zlodeja, držíš s ním a s cudzoložníkmi máš svoj podiel. Ústa si vydávaš na zlé, tvoj jazyk snuje zákernosť, sadáš a ohováraš svojho brata.

a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 25. závěrečné části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníku, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Na 23. žalmem jsme strávili, pokud si vzpomínáte, 24 pátečních biblických hodin. Nad těmi požehnanými 6 verši, které se, věřím, nikdy neoposlouchali a nikdy neoposlouchají v životě věřícího člověka. A i když pro někoho z vás možná právě to podrobnější studium bylo užitečné, pro někoho z vás mohlo být rozkouskované, a tak i na ty z vás chci vzít ohled tímto dnešním kázáním, tento žalm předložit jako celek. Chci vzít potaz i vás, kteří biblické hodiny navštěvujete, k vaší škodě. Protože když je Boží lid zhromážděn, Pán je uprostřed, snaží se nás přitahovat blíž, snaží se, abychom ho více poznávali. Přesto i v dnešní době je spousta křesťanů, kteří volí raději různá jiná místa. Znovu říkám, k vlastní škodě. Protože nevíme, jak dlouho nás Pán nechá na tomhle světě, nevíme, jak dlouho nás bude vyučovat, jak dlouho nám bude předávat své slovo. Víme, že písmo mluví o čase, kdy Bůh zláme hůl chleba, ano, i toho duchovního, a tak nebylo by na škodu, kdybychom si i v této době, zvláštní době, ve které nám Bůh dává znát, že má možnost omezovat různými způsoby i takovéto požehnané chvíle, nebylo by na škodu, kdybychom si ve svých životech možná řekli, že chceme některé věci dělat jinak na Boží slávu a k našemu duchovnímu užitku. Přijměme proto i tento žalm 23. I v tomto dnešním kázání jako něco, čím nás náš Bůh chce opět táhnout do reality, ve které On je pastýřem a my jsme jeho ovečkami. Žalm 23 je tak krásný, tak výjimečný, že v křesťanských kruzích byl nazván perlou žalmu. A já věřím, že na to můžeme všichni říct amen. Hovoří totiž o Bohu, který vám a mně je velmi blízko. Doslova nám zpívá o Bohu, který se nám stále více a více přibližuje. A já vás chci pozvat, abyste i v tuto chvíli dnes dopoledne prožili to dobrodružné setkání s Bohem, který vám chce být blízko. A který vám je blízko. A nejenom to, já si přeji, abychom po těch měsících probírání tohoto žalmu jsme zatoužili i my být blíž našemu Bohu. Ono to jde, přátelé. Jde to i dnes být mu blíž, než jsem. Ano, chci, aby i dnes dopoledne jsme si zakusili tu zkušenost být blíž Bohu. V čem je ta krása tohoto žalmu? V čem se skví ty perly? Víte co? Pojďme, budeme je dneska sbírat. Pozbíráme je a hezky si je dáme za sebe. Abychom je viděli. Tou první perlou je bezpečí. Tam, kde je pastýř, tam se ovečka musí cítit v bezpečí. Víte, ať se na tenhle žalm podíváte z jakékoliv strany chcete, je to žalm, který svým obsahem předkládá před každého z nás perlu. Hodně důležitou pro těžkou chvíli v životě. A každý z nás víme, o čem je řeč. Mnozí z nás jsme prožili těžké chvíle ve svých životech. Mnozí z vás je prožíváte a mnozí ještě prožijeme. Tento žalm je taková perla pro těžké chvíle v lidském životě. Odpovídá na otázky, které si kladeš ve chvíli, když je ti těžko. Odpovídá na otázky, které si kladeš ve chvíli, když ti slzy vstupují do očí. Ale také velmi krásně povzbuzuje ve chvíli, kdy je ti krásně. Odpovídá na otázky ve chvíli, kdy máš radost, ale taky i ve chvíli, kdy se přiblíží smrt. Ať už k někomu z tvých blízkých, anebo k tvé samotné. A možná na první pohled působí jakýmsi smutným dojmem, vyvolává pocity smutku, připomíná údolí stínu smrti, ale víte, tento žalm není smutný. Ten je víc než krásný. Umím si představit, že bych z něho kázal, jak na pohřbu, tak na svatbě. Hospodin je naším pastýřem, který nás vede, který nás provází. A to už se dostáváme k té druhé perle, k tomu důvěrnému vztahu
totiž k péči dobrého pastýře. To, že se tam cítíme dobře, to, že nám je krásně, to, že má nám kdo setřít slzy z očí, to, že nás má kdo povzbudit, je důkazem Boží obrovské péče. Péče pastýře o ovečku, která se nejednou zranila, která nejednou trpěla, která nejednou plakala. Tenhle žalm skutečně začíná tím obrazem velmi zvláštním, kdy Bůh vystupuje jako pastýř. Tak si někdy říkám, což pak tady David nemohl vidět svého Boha, Hospodina, jako, já nevím, cokoliv jiného. On ho vidí jako pastýře. Víte, je to obraz, který je tak cizí a tak vzdálený naší civilizaci. Je tak vzdálený asfaltu, je tak vzdálený měst a betonu, který vidíme kolem nás. To je obraz, s kterým se tak málo můžeme setkat i u nás v České republice, o Aši nemluvě. Což samozřejmě nebyla pravda v době, kdy byl tenhle žalm psán. Ve starém Orientu byl tento obraz používán velmi, velmi často, kdy Bůh byl dáván do souvislosti s pastýřem. Dokonce tak byli označováni častokrát i starověcí králové, kteří bděli nad lidem a měli ho za úkol chránit. Tak v písmu je Pán Bůh Hospodin označován tím přirovnáním pastýř, který bdí nad svěřeným stádem. Víte, ta myšlenka, ten obraz Pána Boha jako pastýře je velice starý v biblické literatuře. Už se s tím setkáváme v případě patriarchy Jakoba, pak se s tím setkáváme v době Mojžíšově. Také Azafovské žalmy hovoří o Pánu Bohu jako o pastýři. A víte, že Nový zákon, ten je přímo naplněn tou myšlenkou, že Pán Bůh je v roli pastýře. V Janově evangelium 10. kapitole Pán Ježíš se stotožňuje s pastýřem. Už to bylo o hodně dopředu. Čas pokročil. Už to byla taková moderní doba, bychom mohli říct. Pán Ježíš ale říká, já jsem pastýř. Ten dobrý pastýř. Ten, který neváhá svoji duši položit za své stádo. Ale pro autora tohoto žalmu to není něco, co jaksi převzal, jak kdo si řekl, že to vzal z folkloru té doby, nebo že to vzal z lidové tvořivosti, říkají někteří, že byl ovlivněn tou dobou a tak dále. Proto mnozí přistupují k Novému zákonu a říkají, Pavel byl ovlivněn tou dobou a tak dále. Ano, každý jsme něčím ovlivnění, ale Duch Boží svatý, věřím, inspiroval každého, včetně Davida, aby v Hospodinu viděl pastýře, ne proto, že on pásl ovečky, ale využil toho, že David tomu rozumí a vkládá do toho to, na co Kristus v Novém zákoně položí obrovský důraz. Ne, pro Davida to nebyl žádný folklor, žádná lidská tvořivost. Pro Davida obraz pastýře má velmi hluboký osobní význam, protože v roli pastýře si umí představit, co musí udělat, pokud ovečka má přežít. A my jsme si tady kladli důraz na 17. kapitolu 1. Samuelovi, kde David, když přichází před krále Saula a hodlá jít na obra, Saul mu říká, ty jsi mládeneček, ty tam prostě nemůžeš jít, ty nemůžeš obstát, tak on mu říká, víš co, já ti řeknu, proč si troufám? Já ti předložím svůj životopis. A Saul si možná myslel, že teď mu ukáže, kde studoval na nějakých prestižních vojenských školách, jaký soutěže má za sebou v oblasti souboju. A představte si, Saul slyší z úst Davida, tvůj služebník byl pastýřem. A proto si troufáš na obra? Ano. Z role pastýře? Ano. A nechá ho domluvit. A on říká, tvůj služebník byl pastýřem ovci, svého stáda. Když přišel lev nebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a byl jsem ho, vyrval jsem mu jí slamy a když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a byl jsem ho, až jsem ho usmrtil. Stačí to, králi? Pustíš mě na Goliáše? Víte, přesně takového pastýře si David představuje, když skládá 23. žalm a říká, Hospodin je můj pastýř. Pokud někdo si na mě troufne, on mě pečuje, on přijde, chytne ho za dolní tlamu a dokud ho neubije, tak ho nepustí.
Vidí Boha, který je schopen ho vysvobodit, který je schopen ho chránit, který je schopen o něj pečovat. Vidí Boha, který je schopen, tak jako on, zachránit ovečku za každou cenu, za cenu svého života. Víte, chytnul vaného medvěda za spodní tlamu. To je krásný, ale on má i tu horní. On byl v ohrožení života. Stejně tak vidí svého Boha, který klade svůj život, aby ho zachránil. Vidí svého Boha, kterému není jedno, co ovečka prožívá, čím prochází. Ale vidí svého Boha, který dá to nejcennější, co má, aby zachránil. Boha, který běží za tou ovcí, která je v nebezpečí a který ztrácí čas, doslova mrhá ho kvůli jedině ovečce. Dochází nám to? Umíme si snad představit pastýře, který se věnuje té jedné ovečce, ale představte si teď živého Boha, tváří v tvář celému světu a on kvůli tobě a kvůli mně dává život. Vidí Pána Boha, který neříká ovci, která spadla do nějaké propasti, vidíš to, máš za to, že jsi mě neposlouchala. Dobře ti tak. To máš za to, že se takhle chováš. Dobře ti tak. David nevidí pastýře, který si řekne, no tak co, tak jedna ovce sem, jedna tam, tak mám jich 100, tak bude jich 99, no tak. O co? Kde? Ne, on vidí pastýře, který neváhá opustit celé stádo, aby zachránil tu jednu jedinou. Vidí pastýře, který je zamilován do té ovečky tak, že vidí jenom my. Dochází nám to, že Bůh vidí jenom nás, jenom konkrétně mě a tebe, jinak by to nikdy neudělal. Kdyby se díval na církev jako na celek, tak by řekl, tak mi jedno, jestli tady ta odpadne. On vidí nás jako celek, ale v něm každého jednoho z nás. A to je tou další třetí perlou, na kterou chci v tomto závěrečném zhrnutí 23. žalmu poukázat, a sice láska. Drazí moji, toto nedokáže nic než Boží láska. Hodně jsme o ní v tomto žalmu slyšeli. Ale jak jste si všimli, byla to velmi zvláštní láska. Byla to láska, která se neprojevuje pouze tím, že si pastýř ty své ovečky jenom hladí. Ani pouze tím, že je zahrnuje sladkými slovíčky. Ani tím, že jim dělá pouze malé projevy něžnosti. Jsme tady řekli, že občas jim dal z kapsy nějakou dobrutku a ovečky ho vyhledávali. Přicházeli za ním a věděli, že něco dostanou. Ale ne, pouze tuto lásku Bůh projevuje, aby ukázal na tu pravou lásku. Ale naopak, pastýř zahrnoval své ovečky láskou, která na první pohled se jim mohla zdát hrubá. Mohla se jim zdát násilná, přesto byla dodnes je tou opravdovou láskou, tou spravedlivou láskou. Je to láska, která nekončí u sladkých slovíček. Víte, my někdy si myslíme, že Pán Bůh, aby nám dokázal svou lásku, tak nás musí zahrnout sladkými slovíčky. A opravdu je Bible plná sladkých slov. Teče z ní med. Ale aby to byla ta správná, Bůh jí dá tu pravou náplň, která potěšuje ovečky svojí holí a svojí berlou. Stejně tak je to láska, která jedná v tichu, i když to nikdo neslyší. I když tam není nikdo, kdo by mu zatleskal. Přemýšlíte někdy nad tím, že to, co Bůh dělá konkrétně pro nás v tichu, že o tom nikdo neví? Bůh to nedělá proto, aby ostatní viděli, jak je k nám milosti. Kolik toho pro vás a můj život udělal už dnes od rána. A nikdo o tom neví. Nikdo mu netleská. Bůh to nedělá proto, aby jsme mu tleskali. Tento pastýř to dělá pro mě a pro tebe, i když ví, že to nikdo, to, co pro nás udělal, nepoužije v nějaké výroční zprávě, aby se to všichni dočetli a řekli, podívej se, co pro boháčka nebo pro to, a on ho udělal. Ani v žádné misijní zprávě se to neobjeví. To, co Bůh dělá, to dělá, jak sám říká, pro sebe samého to činím. Protože tě miluji. Kdo to dokáže pochopit? Ano, to je to, co je obsaženo ve slově Hospodin je můj pastýř. Víte, a mít takového Boha, pastýře, to má své důsledky. Ten první důsledek, který z toho David vyvodil, je velice prostý. Víte, to není něco vzdáleně duchovního, něco filozofického, hlubokého, složitého. To je velice prostinké. Života schopné. David vyznal, mně nic neschází. Umíme to vyznat dnes? Mně nic neschází.
A nebudu mít nedostatku ani zítra, protože znám svého pastýře. Já nikdy nebudu ponechán v nedostatku. Ano, budou omezení, budou mi zakázáno spousta věcí. Možná, že nebudu ani smět chodit do shromáždění. Ale mě nic neschází. Já nebudu mít nedostatku, protože Hospodin je můj pastýř. Víte, možná to někomu připadá příliš odvážné. Někdy se díváme na takové lidi a říkáme si, jestli náhodou nepřehánějí v duchovním smyslu. A přesto to nese velice důležitou pravdu. Ukazuje nám to, že náš Pán Bůh je Bůh, který se o nás zajímá konkrétně a kterému záleží i na těch nejdrobnějších, nejobyčejnějších věcech, které prožíváš. Pro ovečku to znamená, že bude vždycky přivedená k zeleným pastvám. Pro ovečku to znamená, že vždycky bude mít čistou vodu, kterou bude moci pít. A že dokonce bude mít příležitost, aby si v klidu mohla odpočinout. Že potkáváme i dnes křesťaní, kteří jsou doslova uhonění. Sami neví proč, sami neví, jak se to stalo. Jsou neklidní, jsou znejištění. Ovečka, která pronikla k tomuto tajemství, že Bůh je jím pastýřem. Ta ví, že ať se děje cokoliv, může zůstat v klidu. David na jiném místě říká si, v pokoji ulehnu, v pokoji spím, protože mi v bezpečí dáváš bydlet. Jednoduše mám to, co potřebuju k životu. Ale nezůstává se jen u těch základních životních potřeb. Pán Bůh je taky pastýřem, který dává mnoho věcí navíc. Tvůj a Bůh můj, tvůj a můj Bůh je Bohem bonusu. Na to nezapomeňte. Ta bohatá zelená pastva, tam se hovoří o kalichu, který přetéká. Ovečka nemusí nahlížet, jestli tam ještě něco pro ní zůstalo. To přetéká. A to, co přetéká, to ví a vidí každý. Víte, tady se mluví o věcech, které jsou víc než jenom životní minimum. V našem světě se hodně mluví o životní minimum. A mnozí jsou za to životní minimum vděční, protože jsou taci, kteří na ní nedosahují. Ovečka, která je ve stádu dobrého pastýře, ta nemluví o životní minimum. Nejenom jakýsi paprsek sluníčka, ale slunce, z kterého neubývá. Víte, a tohle všechno vede tu ovečku k tomu, aby se cítila dobře. Když čtete tento žalm, musíte tam cítit takovou tu vysokou tóninu, takové to nasazení, které mi se nepodařilo tady při té písni. Musíte tam cítit tu melodii štěstí a blaha. A hlavně, jak jsem řekl před chvíli, musíme tam cítit tu tóninu spravedlnosti. A to je ta další v pořadí, čtvrtá perla, to je spravedlnost. Víte, to neznamená jenom spravedlnost v jakémsi teologickém slova smyslu, o které bychom teď tady debatovali. Víte, naší takovou neblahou možná zkušeností a nevím, jak to říct, je, že až moc spekulujeme, až moc hledáme teologické výšiny. Ale víte, Pán chce, aby jsme se spolehli na tu jeho pastýřskou spravedlnost. Ovečka si nemůže vybrat, kam se půjde pás, kam půjde pít, ale věří, že pastýř řekni spravedlivý. Uříče si nedokáže vysvětlit, proč na ní použil berlu a na tu druhou ne. Nebo proč na jednu berlu, na druhou hůl. Ale ví, že pastýř je spravedlivý. Do tohoto, když pronikneme, nebudeme se dívat doprava na toho, na levo, na toho a na onoho, ale budeme se dívat na sebe. Já říkám písmo s pohledem upřeným na Ježíše Krista, který vede naši víru od počátku až do konce. Dobrý pastýř je ke svým ovečkám spravedlivý. Vede je správnými cestami. Pozor, spravedlnost podle Boha. Nemusí se ti zdát, a mně se nemusí zdát, že mě Pán vede po cestě, kterou bych si zasloužil, i když si říkám, že mám navíc. Nenapadne mě, že nemám nárok ani na to, kudy mě vede. Nemám nárok na to, že mě vůbec vede. Víte, kde nejsou úskaly, kde nelze padnout do pasti, kde nejsou kameny, o které bychom zakopávali, ne toto nutně je cesta spravedlnosti, po které nás vede. A tady zjišťujete, že náš dobrý pastýř není pastýřem, který mu dělá potěšení, když nás může zkoušet. I v tomhle pokušení někdy jako křesťané jsme, že si říkáme, mojemu Bohu dělá dobře, když zkouší, kam až mě může zavést.
Někdy si říkáme, tak už další trápení, další bolest, další úzkost nepřežijí. A myslíme si, že Pán zkouší naše nervy, kam až nás může zatáhnout. To my jeden druhého zkoušíme, kam až můžeme, děti zkouší nás, kam až nás můžou zavést a vidíme to na nich, že zkouší každý den nás posunout kousek dál. My jeden druhého můžeme zkoušet posunout někam dál. Ne, Bůh, dobrý pastýř, to nedělá s náma, ovečkama, tak, aby zjistil, kam až můžeme zajít, co vydržíme. On ví moc dobře, co vydržíš. On nás nevede po jakýchsi složitých krkolomných stezkách, jenom aby si s námi pohrál, aby viděl, co v nás je. On to ví, co v tobě je. On neříká, trošku ho vezmu do hor, pak vezmu trošku do údolí, uvidím, co je v něm. On to ví. A právě proto nás vede tam, kam nás vede, protože mě zná. On neřekne, trochu ho vezmu do kopce, aby si vypěstoval svaly a potom ho nechám trošku v údolí. On ví, jaký máme svaly. A tak nezapomeňte, Boží cesty, to jsou stezky spravedlnosti. A David tuto spravedlnost svého Boha okusil na vlastní kůži. Proto neváhá prohlásit, i kdybych takovou cestou musel jít, a kdyby to byla cesta údolí synu smrti, i kdyby se to stalo, kdyby náhodou jsem tam musel jít, on bude se mnou. Samozřejmě nebude se mi to líbit, nebude se mi chtít zpívat, nebude mi do zpěvu, ale on tam bude se mnou a to mi stačí, to mi stačí. Protože vím, že on je spravedlivý. Víte, my máme k spravedlnosti strašně daleko. My nemůžeme docílit. A i když říkáme, že jsme byli vůči tomu a onomu spravedliví, nebyli jsme. Protože on to tak nevidí a stejně tak v nás se promítlo něco, co nás vedlo, abychom byli, jak jsme byli. Ale víte, když máme před sebou pastýře, spravedlivého, on ví, co dělá. A můžeme mu věřit. A jestli víte, že tento pastýř ve své spravedlnosti se nezdržuje nikde zpovzdáli, nesleduje nás z dálky, ale on se přiblíží ke každému z nás osobně. Je ke každému z nás spravedlivý. Bude tam vedle mě, říká David, a bude tam se mnou. A tady, jak jistě vidíte, se poprvé v tomto žalmu dostáváme v kontextu tohoto žalmu v takovému fyzickému doteku pastýře a ovečky. On se mě dotýká, a to je ta další pátá perla, důvěrný vztah. Ten důvěrný vztah mezi Bohem a žalmistou se prohloubil. Víte, tam došlo k doteku fyzickému, k doteku velmi důvěrnému. Doposud žalmista hovoří o pastýři ve třetí osobě jednotného čísla. Říká, on pastýř, a najednou mění předmět a říká, ty Bože, ty. Doposud hovořil o Bohu jako o někom, najednou oslovuje ty. Dotýká se mě. A já, a je se mnou. Tím mě potěšuje, říká náš text. Všimáte si, bratři a sestry, tam není napsáno, že tu ovečku okamžitě z té rokle vyvede pryč, protože jsou situace, kdy pastýř nemůže tu ovečku dostat z toho údolí okamžitě pryč, ale on je tam s ní. Nemůže nás a nechce nás nikdy i hned vytáhnout z trápení, z bolestí, ale je tam s námi. A i když ji nemůže vyvést, on se ji tam dotýká a on ji tam potěšuje. Víte, tak někdy mě fascinuje to, co vidíme u zraněných lidí. Ať při nějaké autonehodě, anebo při nějaké pádu. Nemůžou okamžitě být v nemocnici. Nemůže během vteřiny být na operačním sále. Ale mě fascinuje to, když ho obklopí zdravotní personál. A říká mu, nebojte se, už je všechno v pořádku. Byl jsem svědkem tady na té křižovatce, kdy jsme stavili, jak auto srazilo motorkáře. Taková ošklivá nehoda. Byl jsem tam jako první. A hned zastavilo auto, z kterého vyběhla žena. S takovou brašnou. A říká mu, nebojte se, pane, nebojte se. Jsem zdravotní sestra. Mám u sebe všechno, nebojte se. On říká, co mi to děláte, co mi to pícháte? Říká, nebojte se, jste v dobrých rukách. Víte, to je tak úžasné, když jsme ještě třeba na té silnici a slyšíme, jsme tu s tebou. Ještě nejsi na operačním sále, ale už se ti poskytuje pomoc. Stejně tak, drazí moji, to je jenom takový slabý odvar toho, že když jsme v trápení, jsme v bolesti. On se tě dotkne a říká, neboj se, jsem tu s tebou. A to už jsme u šesté perly s názvem potěšení. Co jiného chcete slyšet v takové chvíli, než neboj se, já jsem tady.
5. a 6. verš hovoří o tom nejúčinnějším potěšením, jak existuje. A ta vzájemná důvěrnost mezi pastýřem a ovečkou, jestli mi dáte zapravdu, nás vede k ještě dalšímu obrazu, k ještě důvěrnějšímu, stejně tak k blízkosti ještě skutečnější, ještě opravdovější. Pojednou jakoby ten obraz Boha, jako pastýře se rozplývá v obrazu toho, kdo nám začíná prostírat. A to je ta sedmá perla. A to je hostitel. Víte, ta důvěrnost vztahu je tady popsána společným jídlem, kdy je ovečka pozvána k tomu, aby si ji vzala ze stolu, který prostřel pastýř. My víme ve světle starozákonních textů, které známe z určitých pasáží Bible, že právě jídlo hrálo tenkrát velmi důležitou roli. Každý host byl nejprve poctěn jídlem. Když někdo někam přišel, tak i hned se zabilo tučné tele, a někdy to nejlepší ze stáda. Když Abrahamovi přišli hosté, vzpomínáte si, vzal to nejlepší ze stáda. Stejně tak jiní biblistí muži. A samozřejmě si vzpomenete, že stejný obraz je použit ve knize Zjevení. Je tam popsána ona touha našeho pána usednout s námi za stůl a povečeřet. Navíc to společné jídlo, jak je tady popisováno v Žalmu 23, je viděno ještě zcela z takového zvláštního úhlu. Protože postoj tohoto hostitele je velice zvláštní. On skutečně pečuje o to, aby byl co nejpozornějším hostitelem. Dává všechno, co má k dispozici. Ten hostitel samotný připravuje stůl a tento čin je o to cennější a vzácnější, že to dělá před zraky někoho. Všimli jste si před koho? David říká, že to dělá před zraky jeho nepřátel a že jich měl. Já bych rád, bychom si to alespoň tak, jak nám dovolí náš rozum, představili. David říká, moji nepřátelé vidí, co pro mě můj pastýř dělá. Vidí to jídlo a vidí tu návštěvu, vidí hostitele. Vidí mě za stolem mého Boha. A tato skutečnost dává tomuto prostřenému stolu v 23. žalmu takovou zvláštní až mimořádnou příchuť. Víte, tím se ještě znásobí a zvýrazní hodnota tohoto daru. Nejenom, že dostanu dar, ale všichni moji nepřátelé to, co dostávám, uvidí v jednu chvíli. Dám vám takový příklad. Představte si, že jedno krásného dne byste byli pozváni k... Dejte si tam toho nejzácnějšího, koho nám máte na tomhle světě, nebo za jehož stolem si neumíte představit, že byste někdy seděli. Třeba prezidenta, kterého máte v největší oblibě v tomhle světě. Po nějakého výraznou nějakou osobu. Když si říkáte, tak s tímhle bych si přál někdy se setkat a dát si alespoň čaj. Představte si, že byste byli pozváni skutečně na to místo, kam byste chtěli. Nějaký váš oblíbenec pozval by vás, sám by prostřel, všechno by nanosil na stůl a pak by vás pozval, abyste s ním najedli. A on by vám sloužil. Zkuste si to představit. On by vám sloužil. Bylo by to jistě pro každého z nás obrovská pocta. Jistě by se vám to líbilo. Ale prosím vás, jak by se vám líbilo, kdyby nejenom, že se tohle stane, ale příští den by se fotka něčeho takového objevila ve všech novinách. Na první stránce samozřejmě. Na první stránce nejčtenějšího deníku. Vy za stolem s tím a oným. První stránka. A nejen to, představte si, že by tu večeři přenášela televize v hlavním vysílacím čase. Můžete si to představit? Na tomhle světě. Celá rodina, všichni vaši známí by to viděli. Podívej se, s kým je za stolem. Podívej se, kdo ho pozval. Ale taky by to viděli vaši spolupracovníci. Vaši spolužáci. Těšili byste se druhý den do školy? Televize by vysílala tuhle hlavní událost. A teď si představte, že by to viděli i ti, kteří vás moc nemusí. To by bylo, co? Ti, kteří vás pomlouvají a říkají si, že jste takoví ti, kteří by měli stát stranou. Viděli by, jak večeříte s touhle vzácnou osobou, důležitou osobou tenhle svět. Viděli by to vaši nepřátelé, ti, kteří opravdu vás nenávidí.
ti, kteří se vám posmívají. Hlavně ten a on. Vy to viděli. A srdce by si řekli, tak se dívej, chlapečku. Tak se dívej, děvenko. Kdo mě pozval a s kým večeřím. Dívejte se. Celý svět, ať se dívá. Jak jsem vzácný pro tohoto důležitého muže. To by vám to chutnalo, co? Být poctěn. Víte, to je taková jedinečná chvíle. A teď jistě víte, že se tam zapojilo tělo způsobem takovým závistě, ať to vidí. Ale tohle teď dejme stranou. Řekněme, že bychom byli od toho oproštění. Ale všichni nepřátelé Kristovy církve jsou svědkem toho, jak Bůh prostírá. Dochází nám to? Vždyť my na to máme podíl. Celý svět vidí, jak ji Bůh prostírá i dnes. Měl by to vědět. A když to nevidí, tak to jednou uvidí, protože to přijde. Je to jenom začátek. Po němž přijdou další prožitky. A hlavně bude to mít to úžasné finále. Kdy každé oko uvidí, za kterým stolem sedíš. Nebude to za stolem amerického prezidenta, nebo nevím, nejsilnějšího muže světa, ale bude to za stolem živého Boha, tvého a mého pastýře. A tím se dostáváme k 6. verši, který tento žalm končí. Ten text říká, dobrota a milosrdenství mě budou provázet všemi dny mého žití. Jinými slovy, tak to budu prožívat stále. Nejenom, že to bude okamžik, po kterém půjdu domů a probudím se a říkám si, byl jsem někde nebo jsem nebyl někde. Ne, ne, ne. Tak to budu prožívat stále. To je ta poslední perla číslo 8, na kterou chci dnes poukázat z tohoto žalmu. A kterou chci vyzvednout. A to je věčná radost. Stůl, za kterým zůstanu. Hebrejštině je při v tomto místě použít určitý výraz, který vyjadřuje výkřik vycházející skutečně z hlouby duše. Je to výkřik, který není přiložen do žádného jazyka, protože výkřiky, jak jistě víte, jsou nepřeložitelné. Výkřik velice hluboký. Možná jo, možná och. Američané mají takový krásný výkřik. Mladí, jak se říká? Jak to oni vyjadřují, když jsou překvapení? Wow. Říká sestra, která možná neumí to anglicky, jako vy. Wow. To je něco hluboko, co vychází skutečně z nitra člověka. I to je to výkřik, který vyjadřuje radostný prožitek. Pocit štěstí, který slovy nelze vyjádřit. Žalmistovi už na ničem nezáleží. On říká, já budu pořád v Božím domě. Řekl to formou výkřiku. Vždycky mu budu takhle blízko. A tím tenhle žalm končí. A nedivíme se. Co ještě po tom výkřiku byste chtěli dodat? Já len zakončím toto poslední kázání na 23. žalm v této sérii, tak já bych rád ještě přece jenom něco dodal. Chci poukázat na určitý postup, nebo chcete-li nárůst té úžasné boží dobroty, abychom nebyli bez matku. Nejdříve na začátku tohoto žalmu vidíme Boha, který nás vede, který jde před námi, kterého my následujeme. Potom dál ten žalm říká, že Bůh jde vedle nás, to znamená, že už jde s námi. Potom je nám představen Pán Bůh, který s námi jí u stolu. A pak je nám představen Bůh, který s námi žije věčně. A my v jeho... Vnímáte ten pohyb? Vnímáte to napětí? Vnímáte ten takový postup? Na začátku Pán Bůh před námi, pak my vedle něho, pak se k nám přibližuje, přibližuje se, už jdeme vedle sebe a pak jdeme dál a najednou jsme u něj doma, za jeho stole. A jíme stejné jídlo ze stejného stolu. A pak najednou zjišťujeme, že bydlíme s ním takzvaně pod jednou střechou a to vždycky nastálo věčně. Je to pouze lidská snaha o to vyjádřit něco, co pochopíme jednou plně. Já se jenom ptám, vnímáte to určité napětí, které tam vyjádřeno, ten pohyb směrem vzhůru? Tady není jenom jakýsi umělecký pokus autora o to, aby to bylo krásné. Ten žalm obsahuje úžasné, hluboké a důležité naučení. Tak v jedné věci musíme mít jasno, přátelé drazi. My nemůžeme přeskočit do té poslední etapy z ničeho nic. To se nedá přeskočit. My nejdříve musíme Pána Boha jako svého pastýře poznat. Musíme s ním žít jako s pastýřem. Musíme se podrobovat jeho vedení a péči.
abychom se naučili toužit potom s ním zůstat. Tady nelze používat jakési zkratky, bratři moji a sestry mé. Nikdy nemůžeme být u Boha, prožívat přítomnost Boha jako hostitele, pokud jsme s ním nešli v životě jako se svým pastýřem, pokud jsme ho neuznali jako svého pastýře. A tak nejdřív se vaším a mým pastýřem musí stát. Musíme se s ním seznámit, musíme padnout před jeho tváři, musíme činit pokání, musíme přijmout to, co nabízí. Pak se každý den s ním učíme chodit. Musíme se naučit s ním být stále v důvěrnějším, osobnějším vztahu. A když budeme žít s Bohem tak, jak s ním žil žalmista, tím v nás bude stále více narůstat to netrpělivé očekávání s ním zůstat a zasednout za stůl. A ono se to stane. Bůh se stane naším hostitelem. Bude to osobní. Bude to od rána do večera, od večera do rána. Vlastně už tam moc nebude. Ani u Davida to nebylo automatické. Bylo to tak krásně postupné. A vyústilo to v tak nádhernou věčnost. Proto žalmista tento žalm napsal pro mě a pro vás. Proto ani u Davida to nebylo automatické. Bylo to tak krásně postupné. A vyústilo to v tak nádhernou věčnost. Proto žalmista tento žalm napsal pro mě a pro vás. Protože žil s Bohem, co by s pastýřem,

tom přesvědčení. A tak nechť každý z nás, kdo jsme jeho, kdo patříme Kristu, kež můžeme prožívat už dnes tutéž radost, jako prožíval David, kež to může být i naše vyznání. A pokud je tu někdo, kdo ještě toto říct nemůže, kež čas Boží milosti, který je jedno, jakými způsoby je ohraničen a ořezán, ještě je stačí na to, aby jsme ve svém životě udělali ten důležitý krok. Nastoupili na cestu, která nebude možné přeskočit. Přeji to z celého srdce každému z vás.

Vyslechli jste si 25. část vyučování 23. žalmu. Věříme, že vás seriál zaujal. Budeme rádi, pokud nám napíšete vaše postřehy, názory a co vás oslovilo. Zajímavé příspěvky odměníme pěknou knihou, proto nám nezapomeňte napsat vaše kontaktní údaje a adresu. Psát nám můžete na mailovou adresu redakcia@

radiopokoj.sk nebo dopisem na korespondenční adresu uvedenou na naší webové stránce www.radiopokoj.sk. Těšíme se na vaše ohlasy. Naslyšenou při dalších relacích Rádia Pokoj. Buďte požehnaní, milí přátelé.

0: Pocházím z věřící rodiny a moje cesta k Ježíši byla v něčem snadnější, ale v něčem spíše těžší. Moji rodiče byli pro mě skvělým příkladem zbožného života, který jsem chtěl následovat. Ve svých 15 letech jsem měl přečtenou celou Biblii, ve shromáštěních jsem se nenudil a docela pozorně jsem naslouchal výkladům Bible. Ve srovnání s jinými jsem byl docela hodný kluk a právě v tom byl můj problém, že jsem necítil svoji hříšnost. Domníval jsem se, že pokud chci následovat příklad mých rodičů, tak je budu napodobovat. Někdy kolem 16 mi začalo docházet, že zbožný život není naučitelný, že něco se musí se mnou stát. Navíc cítil jsem, že je pro mě stále těžší odolávat pokušením a nepřizpůsobovat se kamarádům. Věděl jsem už, že se mnou se musí něco stát, ale nevěděl jsem, jakým způsobem. Můj život jakoby nepotřeboval dramatickou změnu, ale začal jsem chápat, že jde o něco více než jen slušný a poctivý život. Už jsem věděl, že jde o osobní vztah s Bohem, ale jak do něho vstoupit? To byla pro mě docela palčivá otázka. Když mi bylo 17,5 roku, byl jsem přítomen v jednom menším shromáždění a moje vnitřní napětí v té chvíli stoupalo. Tehdy jsem při společných modlitbách nahlas zvolal k Bohu: Bože, smiluj se nade mnou. V té chvíli jsem jasně poznal, že mne Bůh slyší a odpovídá. Vnitřní napětí se rozplynulo a do srdce vstoupila radost a jistota, že mne Bůh odpustil všechny mé hříchy a přijal mne za své dítě. Dosud jsem byl u věřících, ale nyní jsem se stal věřícím v Ježíše Krista, svého spasitele.
1: A jaká byla tvoje další životní cesta? Čím tě Bůh provedl ve tvém duchovním životě?
0: To by bylo na dlouhé vyprávění, ale alespoň velmi stručně. Od počátku po svém obrácení jsem navázal blízký vztah s řadou zralých křesťanů, kteří byli pro mě příkladem i povzbuzením. Také jsem hodně četl Biblii i další dostupnou duchovní literaturu. Po návratu z vojenské služby jsem se začal pravidelně podílet na službě slova v našem malém obecenství a příležitostně i jinde. Později jsem začal cítit volání ke službě kazatele. Přihlásil jsem se na bohosloveckou fakultu, ale tehdejší komunistická státní správa mi možnost studia odmítla. Pak jsem se přihlásil ke studiu na dálkovém biblickém semináři v rámci naší jednoty a tam jsem se také seznámil i se svojí budoucí manželkou. Brzy nasledovala naše svatba, moje přistěhování do Brna a duchovní život v brněnském sboru, kde jsme se oba podíleli na duchovní službě. Byla to také pro mě výborná příprava na budoucí službu kazatele, ke které jsem byl povolán právě v Brně. Služba kazatele v Brně byla velmi náročná, byl to největší a stále rostoucí sbor s velkým podílem těch, kteří uvěřili ze světa. Bylo to velmi náročné také pro manželku, která musela zvládat domácnost, své zaměstnání, ale také roli manželky kazatele a podílela se na různé duchovní službě, zvláště sestrám. Pak ještě následovala služba kazatele ve třech sborech v Čechách. V době, když jsem již myslel na život důchodce, přišla nová služba jako předsedy výkonného výboru. Přijal jsem to od pána jako poslání, i když služba kazatele sboru mi byla bližší než služba předsedy výkonného výboru. A opět nové plány na důchod po skončení předsednictví, ale realita je jiná a já pokračuji v duchovní službě jako kazatel sboru v Blansku. Vidím to spolu s manželkou tak, že pokud nám pán dává zdraví a sílu a je naše služba potřebná, tak chceme v ní pokračovat.
1: A co pro tebe znamená život v baptistickém sboru? Co tě Bůh skrze toto společenství naučil?
0: Jako kazatel to musím rozdeliť na dvě hlediska. To první bylo více na začátku mého duchovního života. Ve zboru, ale také v širším společenství věřících, přesahující můj vlastní zbor, to byla příležitost duchovně čerpat ze služby jiných. Nabýval jsem tak biblické poznání a duchovní povzbuzení. To platí i dnes, ale k tomu se připojila také moje služba jiným. Mohu posloužit svým obdarováním. Služba jiným je také výbornou příležitostí k vlastnímu duchovnímu růstu. Ale život ve sboru pro mě není omezen jen na duchovní stránku, neboli na nedělní bohoslužbu. Sbor je vlastně velká rodina, v které se můžeme sdílet se svými problémy, vzájemně si pomáhat a podporovat se. Co mne Bůh skrze společenství sboru naučil? Je to několik věcí. Žádné idealizování věřících lidí, jsme opravdu jen lidé. Ale také žádné odepisování někoho pro jeho slabé stránky. Jsme opravdu velmi různí a máme respektovat osobnost jednotlivce a nesoustředit pozornost na jeho negativní vlastnosti, ale spíše na pozitivní. Velmi významnou změnou, kterou mne Bůh naučil, je postoj k napomínání a povzbuzování. Dříve jsem měl spíše tendenci napomínat, dnes vidím, že výrazná většina věřících potřebuje povzbuzování.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Amen.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 25. závěrečné části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníku, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

0: Tak 23. žalmem jsme strávili, pokud si vzpomínáte, 24 pátečních biblických hodin nad těmi požehnanými 6 verši, které se, věřím, nikdy neoposlouchali a nikdy neoposlouchají v životě věřícího člověka. A i když pro někoho z vás možná právě to podrobnější studium bylo užitečné, pro někoho z vás mohlo být rozkouskované, a tak i na ty z vás chci vzít ohled tímto dnešním kázáním, tento žalm předložit jako celek. Chci vzít potaz i vás, kteří biblické hodiny navštěvujete, k vaší škodě. Protože když je Boží lid zhromážděn, Pán je uprostřed, snaží se nás přitahovat blíž, snaží se, abychom ho více poznávali. Přesto i v dnešní době je spousta křesťanů, kteří volí raději různá jiná místa. Znovu říkám, k vlastní škodě, protože nevíme, jak dlouho nás Pán nechá na tomhle světě, nevíme, jak dlouho nás bude vyučovat, jak dlouho nám bude předávat své slovo. Víme, že písmo mluví o čase, kdy Bůh zláme hůl chleba, ano, i toho duchovního, a tak nebylo by na škodu, kdybychom si i v této době, zvláštní době, ve které nám Bůh dává znát, že má možnost omezovat různými způsoby i takovéto požehnané chvíle, nebylo by na škodu, kdybychom si ve svých životech možná řekli, že chceme některé věci dělat jinak na Boží slávu a k našemu duchovnímu užitku. Přijmeme proto i tento žalm 23. i v tomto dnešním kázání jako něco, čím nás náš Bůh chce opět táhnout do reality, ve které On je pastýřem a my jsme jeho ovečkami. Žalm 23 je tak krásný, tak výjimečný, že v křesťanských kruzích byl nazván perlou žalmu. A já věřím, že na to můžeme všichni říct amen. Hovoří totiž o Bohu, který vám a mně je velmi blízko. Doslova nám zpívá o Bohu, který se nám stále více a více přibližuje. A já vás chci pozvat, abyste i v tuto chvíli dnes dopoledne prožili to dobrodružné setkání s Bohem, který vám chce být blízko. A který vám je blízko. A nejenom to, já si přeji, abychom po těch měsících probírání tohoto žalmu jsme zatoužili i my být blíž našemu Bohu. Ono to jde, přátelé. Jde to i dnes být mu blíž, než jsem. Ano, chci, aby i dnes dopoledne jsme si zakusili tu zkušenost být blíž Bohu. V čem je ta krása tohoto žalmu? V čem se skví ty perly? Víte co? Pojďme, budeme je dneska sbírat. Pozbíráme je a hezky si je dáme za sebe. Abychom je viděli. Tou první perlou je bezpečí. Tam, kde je pastýř, tam se ovečka musí cítit v bezpečí. Víte, ať se na tenhle žalm podíváte z jakékoliv strany chcete, je to žalm, který svým obsahem předkládá před každou z nás perlu. Hodně důležitou pro těžkou chvíli v životě. A každý z nás víme, o čem je řeč. Mnozí z nás jsme prožili těžké chvíle ve svých životech. Mnozí z vás je prožíváte a mnozí ještě prožijeme. Tento žalm je taková perla pro těžké chvíle v lidském životě. Odpovídá na otázky, které si kladeš ve chvíli, když je ti těžko. Odpovídá na otázky, které si kladeš ve chvíli, když ti slzy vstupují do očí. A také velmi krásně povzbuzuje ve chvíli, kdy je ti krásně. Odpovídá na otázky ve chvíli, kdy máš radost, ale taky i ve chvíli, kdy se přiblíží smrt. Ať už k někomu z tvých blízkých, anebo k tvé samotné. A možná na první pohled působí jakýmsi smutným dojmem, vyvolává pocity smutku, připomíná údolí stínu smrti, ale víte, tento žalm není smutný. Ten je víc než krásný. Umím si představit, že bych z něho kázal, jak na pohřbu, tak na svatbě. Hospodin je naším pastýřem, který nás vede, který nás provází. A to už se dostáváme k té druhé perle, k tomu důvěrnému vztahu, totiž k péči, dobrého pastýře. To, že se tam cítíme dobře. To, že nám je krásně. To, že má nám kdo setřít slzy z očí. To, že nás má kdo povzbudit. Je důkazem Boží obrovské péče. Péče pastýře o ovečku, která se nejednou zranila, která nejednou trpila, která nejednou plakala. Tenhle žalm skutečně začíná tím obrazem velmi zvláštním, kdy Bůh vystupuje jako pastýř. Tak si někdy říkám, což pak tady David nemohl vidět svého Boha, Hospodina, jako, já nevím, cokoliv jiného. On ho vidí jako pastýře. Víte, je to obraz, který je tak cizí a tak vzdálený naší civilizaci. Je tak vzdálený asfaltu, je tak vzdálený měst a betonu, který vidíme kolem nás. To je obraz, s kterým se tak málo můžeme setkat i u nás v České republice, o Aši nemluvě. Což samozřejmě nebyla pravda v době, kdy byl tenhle žalm psán. Ve Starém Orientu byl tento obraz používán velmi, velmi často, kdy Bůh byl dáván do souvislosti s pastýřem. Dokonce tak byli označováni častokrát i starověcí králové, kteří bděli nad lidem a měli ho za úkol chránit. Tak v písmu je Pán Bůh Hospodin označován tím přirovnáním pastýř, který bdí nad svěřeným stádem. Víte, ta myšlenka, ten obraz Pána Boha jako pastýře je velice starý v biblické literatuře. Už se s tím setkáváme v případě patriarchy Jakoba, pak se s tím setkáváme v době Mojžíšově. Také Azafovské žalmy hovoří o Pánu Bohu jako o pastýři. A víte, že Nový zákon, ten je přímo naplněn tou myšlenkou, že Pán Bůh je v roli pastýře. V Janově evangelium 10. kapitole Pán Ježíš se stotožňuje s pastýřem. Už to bylo o hodně dopředu. Čas pokročil. Už to byla taková moderní doba, bychom mohli říct. Pán Ježíš ale říká, já jsem pastýř. Ten dobrý pastýř. Ten, který neváhá svoji duši položit za své stádo. Ale pro autora tohoto žalmu to není něco, co jak si převzal, jak kdo si řekl, že to vzal z folkloru té doby, nebo že to vzal z lidové tvořivosti, říkají někteří, že byl ovlivněn tou dobou a tak dále. Proto mnozí přistupují k Novému zákonu a říkají, Pavel byl ovlivněn tou dobou a tak dále. Ano, každý jsme něčím ovlivnění, ale Duch Boží svatý, věřím, inspiroval každého, včetně Davida, aby v Hospodinu viděl pastýře, ne proto, že on pásl ovečky, ale využil toho, že David tomu rozumí a vkládá do toho to, na co Kristus v Novém zákoně položí obrovský důraz. Ne, pro Davida to nebyl žádný folklor, žádná lidská tvořivost. Pro Davida obraz pastýře má velmi hluboký osobní význam, protože v roli pastýře si umí představit, co musí udělat, pokud ovečka má přežít. A my jsme si tady kladli důraz na 17. kapitolu 1. Samuelovi, kde David, když přichází před krále Saula a hodlá jít na obra, Saul mu říká, ty jsi mládeneček, ty tam prostě nemůžeš jít, ty nemůžeš obstát. Tak on mu říká, víš co, já ti řeknu, proč si troufám? Já ti předložím svůj životopis. A Saul si možná myslel, že teď mu ukáže, kde studoval na nějakých prestižních vojenských školách, jaký soutěže má za sebou oblasti souboju. A představte si, Saul slyší z úst Davida, tvůj služebník byl pastýřem. A proto si troufáš na obra? Ano. Z role pastýře? Ano. A nechá ho domluvit. A on říká, tvůj služebník byl pastýřem ovci, svého stáda. Když přišel lev nebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a byl jsem ho, vyrval jsem mu jí slamy a když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a byl jsem ho, až jsem ho usmrtil. Stačí to, králi? Pustíš mě na Goliáše? Víte, přesně takového pastýře si David představuje, když skládá 23. žalm a říká, Hospodin je můj pastýř. Pokud někdo si na mě troufne, ono mě pečuje, on přijde, chytne ho za dolní tlamu a dokud ho neubije, tak ho nepustí. Vidí Boha, který je schopen ho vysvobodit, který je schopen ho chránit, který je schopen o něj pečovat. Vidí Boha, který je schopen, tak jako on, zachránit ovečku za každou cenu, za cenu svého života. Víte, chytnul vaného medvěda za spodní tlamu. To je krásný, ale on má i tu horní. On byl v ohrožení života. Stejně tak vidí svého Boha, který klade svůj život, aby ho zachránil. Vidí svého Boha, kterému není jedno, co ovečka prožívá, čím prochází. Ale vidí svého Boha, který dá to nejcennější, co má, aby zachránil. Boha, který běží za tou ovcí, která je v nebezpečí a který ztrácí čas, doslova mrhá ho kvůli jedině ovečce. Dochází nám to? Umíme si snad představit pastýře, který se věnuje té jedné ovečce, ale představte si teď živého Boha. Tváří v tvář celému světu. A on kvůli tobě a kvůli mně dává život. Vidí Pána Boha, který neříká ovci, která spadla do nějaké propasti, vidíš, to máš za to, že jsi mě neposlouchala. Dobře ti tak. To máš za to, že se takhle chováš. Dobře ti tak. David nevidí pastýře, který si řekne, no tak co, tak jedna ovce sem, jedna tam, tak mám jich 100, tak bude jich 99, no tak. O co? Jde. Ne, on vidí pastýře, který neváhá opustit celé stádo, aby zachránil tu jednu jedinou. Vidí pastýře, který je zamilován do té ovečky tak, že vidí jenom my. Dochází nám to, že Bůh vidí jenom nás, jenom konkrétně mě a tebe, jinak by to nikdy neudělal. Kdyby se díval na církev jako na celek, tak by řekl, tak mi jedno, jestli tady ta odpadne. On vidí nás jako celek, ale v něm každého jednoho z nás. A to je tou další třetí perlou, na kterou chci v tomto závěrečném zhrnutí 23. žalmu poukázat, a sice láska. Drazí moji, toto nedokáže nic než Boží láska. Hodně jsme o ní v tomto žalmu slyšeli. Ale jak jste si všimli, byla to velmi zvláštní láska. Byla to láska, která se neprojevuje pouze tím, že si pastýř ty své ovečky jenom hladí. Ani pouze tím, že je zahrnuje sladkými slovíčky. Ani tím, že jim dělá pouze malé projevy něžnosti. Jsme si tady řekli, že občas jim dal z kapsy nějakou dobrutku a ovečky ho vyhledávali. Přicházeli za ním a věděli, že něco dostanou. Ale ne, pouze tuto lásku Bůh projevuje, aby ukázal na tu pravou lásku. Ale naopak, pastýř zahrnoval své ovečky láskou, která na první pohled se jim mohla zdát hruba. Mohla se jim zdát násilná, přesto byla dodnes je tou opravdovou láskou, tou spravedlivou láskou. Je to láska, která nekončí u sladkých slovíček. Víte, my nikdy si myslíme, že Pán Bůh, aby nám dokázal svou lásku, tak nás musí zahrnout sladkými slovíčky. A opravdu je Bible plná sladkých slov. Teče z ní med. Ale aby to byla ta správná, Bůh jí dá tu pravou náplň, která potěšuje ovečky svojí holí a svojí berlou. Stejně tak je to láska, která jedná v tichu, i když to nikdo neslyší. I když tam není nikdo, kdo by mu zatleskal. Přemýšlíte někdy nad tím, že to, co Bůh dělá konkrétně pro nás v tichu, že o tom nikdo neví? Bůh to nedělá proto, aby ostatní viděli, jak je k nám milostivý. Kolik toho pro vás a můj život udělal už dnes od rána. A nikdo o tom neví. Nikdo mu netleská. Bůh to nedělá proto, aby jsme mu tleskali. Tento pastýř to dělá pro mě a pro tebe, i když ví, že to nikdo, to, co pro nás udělal, nepoužije v nějaké výroční zprávě, aby se to všichni dočetli a řekli, podívej se, co pro boháčka nebo pro to, a on ho udělal. Ani v žádné misijní zprávě se to neobjeví. To, co Bůh dělá, to dělá, jak sám říká, pro sebe samého to činím. Protože tě miluji. Kdo to dokáže pochopit? Ano, to je to, co je obsaženo ve slově Hospodin je můj pastýř. Víte, a mít takového Boha, pastýře, to má své důsledky. Ten první důsledek, který z toho David vyvodil, je velice prostý. Víte, to není něco vzdáleně duchovního, něco filozofického, hlubokého, složitého. To je velice prostinké. Života schopný. David vyznal, mně nic neschází. Umíme to vyznat dnes, mně nic neschází. A nebudu mít nedostatku ani zítra, protože znám svého pastýře.
1: Já nikdy nebudu ponechán v nedostatku. Ano, budou omezení. Budou mi zakázáno spousta věcí. Možná, že nebudu ani smět chodit do shromáždění. Ale mě nic neschází. Já nebudu mít nedostatku. Protože Hospodin je můj pastýř. Víte, možná to někomu připadá příliš odvážné. Někdy se díváme na takové lidi a říkáme si, jestli náhodou nepřehánějí v duchovním smyslu. A přesto to nese velice důležitou pravdu. Ukazuje nám to, že náš Pán Bůh je Bůh, který se o nás zajímá konkrétně a kterému záleží i na těch nejdrobnějších, nejobyčejnějších věcech, které prožíváš. Pro ovečku to znamená, že bude vždycky přivedená k zeleným pastvám. Pro ovečku to znamená, že vždycky bude mít čistou vodu, kterou bude moci pít. A že dokonce bude mít příležitost, aby si v klidu mohla odpočinout. Že potkáváme i dnes křesťaní, kteří jsou doslova uhonění. Sami neví proč, sami neví, jak se to stalo. Jsou neklidní, jsou znejištění. Ovečka, která pronikla k tomuto tajemství, že Bůh je jím pastýřem. Ta ví, že ať se děje cokoliv, může zůstat v klidu. David na jiném místě říká si, v pokoji ulehnu, v pokoji spím, protože mi v bezpečí dáváš bydlet. Jednoduše mám to, co potřebuju k životu. Ale nezůstává se jen u těch základních životních potřeb. Pán Bůh je taky pastýřem, který dává mnoho věcí navíc. Tvůj a Bůh můj, tvůj a můj Bůh je Bohem bonusu. Na to nezapomeňte. Ta bohatá zelená pastva, tam se hovoří o kalichu, který přetéká. Ovečka nemusí nahlížet, jestli tam ještě něco pro ní zůstalo. To přetéká. A to, co přetéká, to ví a vidí každý. Víte, tady se mluví o věcech, které jsou víc než jenom životní minimum. V našem světě se hodně mluví o životní minimum. A mnozí jsou za to životní minimum vděční, protože jsou taci, kteří na ní nedosahují. Ovečka, která je ve stádu dobrou pastýře, ta nemluví o životní minimum. Nejenom jakýsi paprsek sluníčka, ale slunce, z kterého neubývá. Víte, a tohle všechno vede tu ovečku k tomu, aby se cítila dobře. Když teď čtete tento žalm, musíte tam cítit takovou tu vysokou tóninu, takové to nasazení, které mě se nepodařilo tady při té písni. Musíte tam cítit tu melodii štěstí a blaha. A hlavně, jak jsem řekl před chvíli, musíme tam cítit tu tóninu spravedlnosti. A to je ta další v pořadí, čtvrtá perla, to je spravedlnost. Víte, to neznamená jenom spravedlnost v jakémsi teologickém slova smyslu, o které bychom tady debatovali. Víte, naší takovou neblahou možná zkušeností a nevím, jak to říct, je, že až moc spekulujeme, až moc hledáme teologické výšiny. Ale víte, Pán chce, aby jsme se spolehli na tu jeho pastýřskou spravedlnost. Ovečka si nemůže vybrat, kam se půjde pás, kam půjde pít, ale věří, že pastýř je k ní spravedlivý. Určitě si nedokáže vysvětlit, proč na ní použil berlu a na tu druhou ne. Nebo proč na jednu berlu, na druhou hůl. Ale ví, že pastýř je spravedlivý. Do tohoto, když pronikneme, nebudeme se dívat doprava na toho, na levo, na toho a na onoho, ale budeme se dívat na sebe. Jak říká písmo, s pohledem upřeným na Ježíše Krista, který vede naši víru od počátku až do konce. Dobrý pastýř je ke svým ovečkám spravedlivý. Vede je správnými cestami. Pozor, spravedlnost podle Boha. Nemusí se ti zdát, a mně se nemusí zdát, že mě Pán vede po cestě, kterou bych si zasloužil, když si říkám, že mám navíc. Nenapadne mě, že nemám nárok ani na to, kudy mě vede. Nemám nárok na to, že mě vůbec vede. Víte, kde nejsou úskaly, kde nelze padnout do pasti, kde nejsou kameny, o které bychom zakopávali, ne toto nutně je cesta spravedlnosti, po které nás vede. A tady zjišťujete, že náš dobrý pastýř není pastýřem, který mu dělá potěšení, když nás může zkoušet. I v tomhle pokušení někdy jako křesťané jsme, že si říkáme, mojemu Bohu dělá dobře, když zkouší, kam až mě může zavést. Někdy si říkáme, tak už další trápení, další bolest, další úzkost nepřežijí. A myslíme si, že Pán zkouší naše nervy, kam až nás může zatáhnout. To my jeden druhého zkoušíme, kam až můžeme, děti zkouší nás, kam až nás můžou zavést a vidíme to na nich, že zkouší každý den nás posunout kousek dál. My jeden druhého můžeme zkoušet posunout někam dál. Ne, Bůh, dobrý pastýř, to nedělá s náma ovečkama tak, aby zjistil, kam až můžeme zajít, co vydržíme. On ví moc dobře, co vydržíš. On nás nevede po jakýchsi složitých krkolomných stezkách, jenom aby si s námi pohrál, aby viděl, co v nás je. On to ví, co v tobě je. On neříká, trošku ho vezmu do hor, pak vezmu trošku do údolí, uvidím, co je v něm. On to ví. A právě proto nás vede tam, kam nás vede, protože mě zná. On neřekne, trochu ho vezmu do kopce, aby si vypěstoval svaly a potom ho nechám trošku v údolí. On ví, jaký máme svaly. A tak nezapomeňte, Boží cesty, to jsou stezky spravedlnosti. A David tuto spravedlnost svého Boha okusil na vlastní kůži. Proto neváhá prohlásit, i kdybych takovou cestou musel jít, a i kdyby to byla cesta údolí synu smrti, i kdyby se to stalo, kdyby náhodou jsem tam musel jít, on bude se mnou. Samozřejmě nebude se mi to líbit, nebude se mi chtít zpívat, nebude mi do zpěvu, ale on tam bude se mnou a to mi stačí. To mi stačí. Protože vím, že on je spravedlivý. Víte, my máme k spravedlnosti strašně daleko. My nemůžeme docílit. A i když říkám, že jsme byli vůči tomu a onomu spravedliví, nebyli jsme. Protože on to tak nevidí a stejně tak v nás se promítlo něco, co nás vedlo, abychom byli, jak jsme byli. Ale víte, když máme před sebou pastýře, spravedlivého, on ví, co dělá. A můžeme mu věřit. A jistě víte, že tento pastýř ve své spravedlnosti se nezdržuje nikde zpovzdáli, nesleduje nás z dálky, ale on se přiblíží ke každému z nás osobně. Je ke každému z nás spravedlivý. Bude tam vedle mě, říká David, a bude tam se mnou. A tady, jak jistě vidíte, se poprvé v tomto žalmu dostáváme v kontextu tohoto žalmu v takovému fyzickému doteku pastýře a ovečky. On se mě dotýká, a to je ta další, pátá perla, důvěrný vztah. Ten důvěrný vztah mezi Bohem a žalmistou se prohloubil. Víte, tam došlo k doteku fyzickému, k doteku velmi důvěrnému. Doposud žalmista hovoří o pastýři ve třetí osobě jednotného čísla. Říká, on pastýř, a najednou mění předmět a říká, ty Bože, ty. Doposud hovořil o Bohu jako o někom, najednou oslovuje ty, dotýká se mě. A já, a je se mnou. Tím mě potěšuje, říká náš text. Všimáte si, bratři a sestry, tam není napsáno, že tu ovečku okamžitě z té rokle vyvede pryč, protože jsou situace, kdy pastýř nemůže tu ovečku dostat z toho údolí okamžitě pryč, ale on je tam s ní. Nemůže nás a nechce nás nikdy i hned vytáhnout z trápení, z bolestí, ale je tam s námi. A i když ji nemůže vyvést, on se jí tam dotýká a on ji tam potěšuje. Víte, tak někdy mě fascinuje to, co vidíme u zraněných lidí. Ať už při nějaké autonehodě, anebo při nějaké pádu. Nemůžou okamžitě být v nemocnici. Nemůže během vteřiny být na operačním sále. Ale mě fascinuje to, když ho obklopí zdravotní personál. A říká mu, nebojte se, už je všechno v pořádku. Byl jsem svědkem tady na té křižovatce, jsme stavili, jak auto srazilo motorkáře. Taková ošklivá nehoda. Byl jsem tam jako první. A hned zastavilo auto, z kterého vyběhla žena. S takovou brašnou. A říká mu, nebojte se, pane, nebojte se. Jsem zdravotní sestra. Mám u sebe všechno, nebojte se. On říká, co mi to děláte, co mi to pícháte. Říká, nebojte se, jste v dobrých rukách. Víte, to je tak úžasné, když jsme ještě třeba na té silnici. A slyšíme, jsme tu s tebou. Ještě nejsi na operačním sále, ale už se ti poskytuje pomoc. Stejně tak, drazí moji, to je jenom takový slabý odvar toho, že když jsme v trápení, jsme v bolesti. On se tě dotkne a říká, neboj se, jsem tu s tebou. A to už jsme u šesté perly s názvem potěšení. Co jiného chcete slyšet v takové chvíli, než neboj se, já jsem tady. Pátý a šestý verš hovoří o tom nejúčinnějším potěšením, jak existuje. A ta vzájemná důvěrnost mezi pastýřem a ovečkou, jestli mi dáte zapravdu, nás vede k ještě dalšímu obrazu, k ještě důvěrnějšímu. Stejně tak k blízkosti ještě skutečnější, ještě opravdovější. Pojednou jakoby ten obraz Boha, jako pastýře se rozplývá v obrazu toho, kdo nám začíná prostírat. A to je ta sedmá perla. A to je hostitel. Víte, ta důvěrnost vztahu je tady popsána společným jídlem, kdy je ovečka pozvána k tomu, aby si ji vzala ze stolu, který prostřel pastýř. My víme ve světle starozákonních textů, které známe z určitých pasáží Bible, že právě jídlo hrálo tenkrát velmi důležitou roli. Každý host byl nejprve poctěn jídlem. Když někdo někam přišel, tak i hned se zabilo tučné tele a někdy to nejlepší ze stáda. Když Abrahamovi přišli hosté, vzpomínáte si, vzal to nejlepší ze stáda. Stejně tak jiní biblistí muži. A samozřejmě si vzpomenete, že stejný obraz je použit ve knize Zjevení. Je tam popsána ona touha našeho pána usednout s námi za stůl a povečeřet. Navíc to společné jídlo, jak je tady popisováno v Žalmu 23, je viděno ještě zcela z takového zvláštního úhlu. Protože postoj tohoto hostitele je velice zvláštní. On skutečně pečuje o to, aby byl co nejpozornějším hostitelem. Dává všechno, co má k dispozici. Ten hostitel samotný připravuje stůl a tento čin je o to cennější a vzácnější, že to dělá před zraky někoho. Všimli jste si před koho? David říká, že to dělá před zraky jeho nepřátel a že jich měl. Já bych rád, bychom si to alespoň tak, jak nám dovolí náš rozum, představili. David říká, moji nepřátelé vidí, co pro mě můj pastýř dělá. Vidí to jídlo a vidí tu návštěvu, vidí hostitele. Vidí mě za stolem mého Boha. A tato skutečnost dává tomuto prostřenému stolu v 23. žalmu takovou zvláštně až mimořádnou příchuť. Víte, tím se ještě znásobí a zvýrazní hodnota tohoto daru. Nejenom, že dostanu dar, ale všichni moji nepřátelé to, co dostávám, uvidí v jednu chvíli. Dám vám takový příklad. Představte si, že jedno krásného dne byste byli pozváni k... Dejte si tam toho nejvzácnějšího, koho nám máte na tomhle světě, nebo za jehož stolem si neumíte představit, že byste někdy seděli. Třeba prezidenta, kterého máte v největší oblibě v tomhle světě. Po nějakého výraznou nějakou osobu, když si říkáte, tak s tímhle bych si přál někdy se setkat a dát si alespoň čaj. Představte si, že byste byli pozváni skutečně na to místo, kam byste chtěli. Nějaký váš oblíbenec pozval by vás, sám by prostřel, všechno by nanosil na stůl a pak by vás pozval, abyste s ním najedli. A on by vám sloužil. Zkuste si to představit. On by vám sloužil. Bylo by to jistě pro každého z nás obrovská pocta. Jistě by se vám to líbilo. Ale prosím vás, jak by se vám líbilo, kdyby nejenom, že se tohle stane, ale příští den by se fotka něčeho takového objevila ve všech novinách. Na první stránce samozřejmě. Na první stránce nejčtenějšího deníku. Vy za stolem s tím a oným. První stránka. A nejen to, představte si, že by tu večeři přenášela televize v hlavním vysílacím čase. Můžete si to představit? Na tomhle světě. Celá rodina, všichni vaši známí by to viděli. Podívej se, s kým je za stolem. Podívej se, kdo ho pozval. Ale taky by to viděli vaši spolupracovníci. Vaši spolužáci. Těšili byste se druhý den do školy? Televize by vysílala tuhle hlavní událost. A teď si představte, že by to viděli i ti, kteří vás moc nemusí. To by bylo, co? Ti, kteří vás pomlouvají a říkají si, že jste takoví ti, kteří by měli stát stranou. Viděli by, jak večeříte s touhle vzácnou osobou, důležitou osobou tenhle svět. Viděli by to vaši nepřátelé, ti, kteří opravdu vás nenávidí. Ti, kteří se vám posmívají. Hlavně ten a on by to viděli. A srdce by si řekli, tak se dívej, chlapečku. Tak se dívej, děvenko. Kdo mě pozval a s kým večeřím. Dívejte se. Celý svět, ať se dívá. Jak jsem vzácný pro tohoto důležitého muže. To by vám to chutnalo, co? Být poctěn. Víte, to je taková jedinečná chvíle. A teď jistě víte, že se tam zapojilo tělo způsobem takovým závistě, ať to vidí. Ale tohle teď dejme stranou. Řekněme, že bychom byli od toho oproštění. Ale všichni nepřátelé Kristovy církve jsou svědkem toho, jak Bůh prostírá. Dochází nám to? Vždyť my na to máme podíl. Celý svět vidí, jak ji Bůh prostírá i dnes. Měl by to vědět. A když to nevidí, tak to jednou uvidí, protože to přijde. Je to jenom začátek. Po němž přijdou další prožitky. A hlavně bude to mít to úžasné finále, kdy každé oko uvidí, za kterým stolem sedíš. Nebude to za stolem amerického prezidenta nebo nevím, nejsilnějšího muže světa, ale bude to za stolem živého Boha, tvého a mého pastýře. A tím se dostáváme k 6. verši, který tento žalm končí. Ten text říká, dobrota a milosrdenství mě budou provázet všemi dny mého žití. Jinými slovy, tak to budu prožívat stále. Nejenom, že to bude okamžik, po kterém půjdu domů a probudím se a říkám si, byl jsem někde nebo jsem nebyl někde. Ne. Tak to budu prožívat stále. To je ta poslední perla číslo 8, na kterou chci nespoukázat z tohoto žalmu. A kterou chci vyzvednout. A to je věčná radost. Stůl, za kterým zůstanu. V hebrejštině je prý v tomto místě použít určitý výraz, který vyjadřuje výkřik vycházející skutečně z hlouby duše. Je to výkřik, který není přeložen do žádného jazyka, protože výkřiky, jak jistě víte, jsou nepřeložitelné. Výkřik velice hluboký. Možná jo, možná och. Američané mají takový krásný výkřik. Mladí, jak se říká? Jak to oni vyjadřují, když jsou překvapení? Wow. Říká sestra, která možná neumí to anglické, jako vy. Wow. To je něco hluboko, co vychází skutečně z nitra člověka. I to je to výkřik, který vyjadřuje radostný prožitek. Pocit štěstí, který slovy nelze vyjádřit. Žalmistovi už na ničem nezáleží. On říká, já budu pořád v Božím domě. Řekl to formou výkřiku. Vždycky mu budu takhle blízko. A tím tenhle žalm končí. A nedivíme se. Co ještě po tom výkřiku byste chtěli dodat? Já len zakončím toto poslední kázání na 23. žalm v této sérii, tak já bych rád ještě přece jenom něco dodal. Chci poukázat na určitý postup, nebo chcete-li nárůst té úžasné boží dobroty, abychom nebyli bez matku. Nejdříve na začátku tohoto žalmu vidíme Boha, který nás vede, který jde před námi, kterého my následujeme. Potom dál ten žalm říká, že Bůh jde vedle nás, to znamená, že už jde s námi. Potom je nám představen Pán Bůh, který s námi jí u stolu. A pak je nám představen Bůh, který s námi žije věčně. A my v jeho... Vnímáte ten pohyb? Vnímáte to napětí? Vnímáte ten takový postup? Na začátku Pán Bůh před námi, pak my vedle něho, pak se k nám přibližuje, přibližuje se, už jdeme vedle sebe a pak jdeme dál a najednou jsme u něj doma, za jeho stola. A jíme stejné jídlo ze stejného stolu. A pak najednou zjišťujeme, že bydlíme s ním takzvaně pod jednou střechou a to vždycky nastálo věčně. Je to pouze lidská snaha o to vyjádřit něco, co pochopíme jednou plně. Já se jenom ptám, vnímáte to určité napětí, které tam vyjádřeno, ten pohyb směrem vzhůru? Tady není jenom jakýsi umělecký pokus autora o to, aby to bylo krásné. Ten žalm obsahuje úžasné, hluboké a důležité naučení. A tak v jedné věci musíme mít jasno, přátelé drazi. My nemůžeme přeskočit do té poslední etapy z ničeho nic. To se nedá přeskočit. My nejdříve musíme Pána Boha jako svého pastýře poznat. Musíme s ním žít jako s pastýřem. Musíme se podrobovat jeho vedení a péči, abychom se naučili toužit potom s ním zůstat. Tady nelze používat jakési zkratky, bratři moji a sestry mé. Nikdy nemůžeme být u Boha, prožívat přítomnost Boha jako hostitele, pokud jsme s ním nešli v životě jako se svým pastýřem, pokud jsme ho neuznali jako svého pastýře. A tak nejdřív se vaším a mým pastýřem musí stát. Musíme se s ním seznámit, musíme padnout před jeho tváři, musíme činit pokání, musíme přijmout to, co nabízí. Pak se každý den s ním učíme chodit. Musíme se naučit s ním být stále v důvěrnějším, osobnějším vztahu. A když budeme žít s Bohem tak, jak s ním žil žalmista, tím v nás bude stále více narůstat to netrpělivé očekávání s ním zůstat a zasednout za stůl. A ono se to stane. Bůh se stane naším hostitelem. Bude to osobní. Bude to od rána do večera, od večera do rána. Vlastně už tam moc nebude. Ani u Davida to nebylo automatické. Bylo to tak krásně postupné. A vyústilo to v tak nádhernou věčnost. Proto žalmista tento žalm napsal pro mě a pro vás. Protože žil s Bohem, co by s pastýřem, celou duši toužil a vychutnával si okamžik, kdy zasedne za stůl svého pána. A protože s ním chodil, proto také z nitra své duše toužil potom, aby už jednou to bylo na pořád. V jeho případě se tak stalo. Věřím, že jsme o tom přesvědčeni. A tak nechť každý z nás, kdo jsme jeho, kdo patříme Kristu, kež můžeme prožívat už dnes tutéž radost, jako prožíval David, kež to může být i naše vyznání. A pokud je tu někdo, kdo ještě toto říct nemůže, kež čas Boží milosti, který je jedno, jakými způsoby je ohraničen a ořezán, ještě je stačí na to, aby jsme ve svém životě udělali ten důležitý krok. Nastoupili na cestu, která nebude možné přeskočit. Přeji to z celého srdce každému z vás. Amen.

Vyslechli jste si 25. část vyučování 23. žalmu. Věříme, že vás seriál zaujal. Budeme rádi, pokud nám napíšete vaše postřehy, názory a co vás oslovilo. Zajímavé příspěvky odměníme pěknou knihou, proto nám nezapomeňte napsat vaše kontaktní údaje a adresu. Psát nám můžete na mailovou adresu redakcia@radiopokoj.sk nebo dopisem na korespondenční adresu uvedenou na naší webové stránce www.radiopokoj.sk. Těšíme se na vaše ohlasy. Naslyšenou při dalších relacích Rádia Pokoj. Buďte požehnaní, milí přátelé.

Orka vpřed, hezky. Tyjo, co to je tady? No to neznám. Tady to je nějaký plot, nebo... No kam jsme se to my dostali? Orko, my jsme zabloudili. No teda. No kde my jsme to odbočili, já vůbec nevím. Tak to je pěkný. A teď fouká ten hrozný vítr. No, tak já teď vůbec nevím, kde jsme. Co budem dělat? Tak já vůbec nevím, jak se mám já zorientovat. No já vůbec nevím, jaký ti mám dát povel, děvče, protože... Tyjo. Pane Ježíši, tak je to, prosím tě, asi na tobě. My jsme zabloudili s tím mým vodícím psem. Prosím tě, vyveď nás domů. Já přes ten vítr vůbec nejsem schopná zjistit ten směr. Prosím tě, doveď nás. Doveď nás. Orka, zpět. Otoč se. Dobrý. No, hodná. A vyveď paničku domů. Pojď.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 25. závěrečné části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníku, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Nad 23. žalmem jsme strávili, pokud si vzpomínáte, 24 pátečních biblických hodin. Nad těmi požehnanými 6 verši, které se, věřím, nikdy neoposlouchali a nikdy neoposlouchají v životě věřícího člověka. A i když pro někoho z vás možná právě to podrobnější studium bylo užitečné, pro někoho z vás mohlo být rozkouskované, a tak i na ty z vás chci vzít ohled, tímto dnešním kázáním tento žalm předložit jako celek. Chci vzít potaz i vás, kteří biblické hodiny navštěvujete, k vaší škodě. Protože když je Boží lid zhromážděn, Pán je uprostřed, snaží se nás přitahovat blíž, snaží se, abychom ho více poznávali. Přesto i v dnešní době je spousta křesťanů, kteří volí raději různá jiná místa. Znovu říkám, k vlastní škodě, protože nevíme, jak dlouho nás Pán nechá na tomhle světě, nevíme, jak dlouho nás bude vyučovat, jak dlouho nám bude předávat své slovo. Víme, že písmo mluví o čase, kdy Bůh zláme hůl chleba, ano, i toho duchovního, a tak nebylo by na škodu, kdybychom si i v této době, zvláštní době, ve které nám Bůh dává znát, že má možnost omezovat různými způsoby i takovéto požehnané chvíle, nebylo by na škodu, kdybychom si ve svých životech možná řekli, že chceme některé věci dělat jinak na Boží slávu a k našemu duchovnímu užitku. Přijmeme proto i tento žalm 23. i v tomto dnešním kázání jako něco, čím nás náš Bůh chce opět táhnout do reality, ve které On je pastýřem a my jsme jeho ovečkami. Žalm 23 je tak krásný, tak výjimečný, že v křesťanských kruzích byl nazván perlou žalmu. A já věřím, že na to můžeme všichni říct amen. Hovoří totiž o Bohu, který vám a mně je velmi blízko. Doslova nám zpívá o Bohu, který se nám stále více a více přibližuje. A já vás chci pozvat, abyste v tuto chvíli dnes dopoledne prožili to dobrodružné setkání s Bohem, který vám chce být blízko. A který vám je blízko. A nejenom to, já si přeji, abychom po těch měsících probírání tohoto žalmu jsme zatoužili i my být blíž našemu Bohu. Ono to jde, přátelé. Jde to i dnes být mu blíž, než jsem. Ano, chci, aby i dnes dopoledne jsme si zakusili tu zkušenost být blíž Bohu. V čem je ta krása tohoto žalmu? V čem se skví ty perly? Víte co? Pojďme, budeme je dneska sbírat. Pozbíráme je a hezky si je dáme za sebe. Abychom je viděli. Tou první perlou je bezpečí. Tam, kde je pastýř, tam se ovečka musí cítit v bezpečí. Víte, ať se na tenhle žalm podíváte z jakékoliv strany chcete, je to žalm, který svým obsahem předkládá před každou z nás perlu. Hodně důležitou pro těžkou chvíli v životě. A každý z nás víme, o čem je řeč. Mnozí z nás jsme prožili těžké chvíle ve svých životech. Mnozí z vás je prožíváte a mnozí ještě prožijeme. Tento žalm je taková perla pro těžké chvíle v lidském životě. Odpovídá na otázky, které si kladeš ve chvíli, když je ti těžko. Odpovídá na otázky, které si kladeš ve chvíli, když ti slzy vstupují do očí. Ale také velmi krásně povzbuzuje ve chvíli, kdy je ti krásně. Odpovídá na otázky ve chvíli, kdy máš radost, ale taky i ve chvíli, kdy se přiblíží smrt. Ať už k někomu z tvých blízkých, anebo k tvé samotné. A možná na první pohled působí jakýmsi smutným dojmem, vyvolává pocity smutku, připomíná údolí stínu smrti, ale víte, tento žalm není smutný. Ten je víc než krásný. Umím si představit, že bych z něho kázal, jak na pohřbu, tak na svatbě. Hospodin je naším pastýřem, který nás vede, který nás provází. A to už se dostáváme k té druhé perle, k tomu důvěrnému vztahu, k
totiž k péči dobrého pastýře. To, že se tam cítíme dobře, to, že nám je krásně, to, že má nám kdo setřít slzy z očí, to, že nás má kdo povzbudit, je důkazem Boží obrovské péče. Péče pastýře o ovečku, která se nejednou zranila, která nejednou trpila, která nejednou plakala. Tenhle žalm skutečně začíná tím obrazem velmi zvláštním, kdy Bůh vystupuje jako pastýř. Tak si někdy říkám, což pak tady David nemohl vidět svého Boha, Hospodina, jako, já nevím, cokoliv jiného. On ho vidí jako pastýře. Víte, je to obraz, který je tak cizí a tak vzdálený naší civilizaci. Je tak vzdálený asfaltu, je tak vzdálený měst a betonu, který vidíme kolem nás. To je obraz, kterým se tak málo můžeme setkat i u nás v České republice, o Aši nemluvě. Což samozřejmě nebyla pravda v době, kdy byl tenhle žalm psán. Ve Starém Orientu byl tento obraz používán velmi, velmi často, kdy Bůh byl dáván do souvislosti s pastýřem. Dokonce tak byli označováni častokrát i starověcí králové, kteří bděli nad lidem a měli ho za úkol chránit. Tak v písmu je Pán Bůh Hospodin označován tím přirovnáním pastýř, který bdí nad svěřeným stádem. Víte, ta myšlenka, ten obraz Pána Boha jako pastýře je velice starý v biblické literatuře. Už se s tím setkáváme v případě patriarchy Jakoba, pak se s tím setkáváme v době Mojžíšově. Také Azafovské žalmy hovoří o Pánu Bohu jako o pastýři. A víte, že Nový zákon, ten je přímo naplněn tou myšlenkou, že Pán Bůh je v roli pastýře. V Janově evangelium 10. kapitole Pán Ježíš se stotožňuje s pastýřem. Už to bylo o hodně dopředu. Čas pokročil. Už to byla taková moderní doba, bychom mohli říct. Pán Ježíš ale říká, já jsem pastýř. Ten dobrý pastýř. Ten, který neváhá svoji duši položit za své stádo. Ale pro autora tohoto žalmu to není něco, co jaksi převzal, jak kdo si řekl, že to vzal z folkloru té doby, nebo že to vzal z lidové tvořivosti, říkají někteří, že byl ovlivněn tou dobou a tak dále. Proto mnozí přistupují k Novému zákonu a říkají, Pavel byl ovlivněn tou dobou a tak dále. Ano, každý jsme něčím ovlivnění, ale Duch Boží svatý, věřím, inspiroval každého, včetně Davida, aby v Hospodinu viděl pastýře, ne proto, že on pásl ovečky, ale využil toho, že David tomu rozumí a vkládá do toho to, na co Kristus v Novém zákoně položí obrovský důraz. Ne, pro Davida to nebyl žádný folklor, žádná lidská tvořivost. Pro Davida obraz pastýře má velmi hluboký osobní význam, protože v roli pastýře si umí představit, co musí udělat, pokud ovečka má přežít. A my jsme si tady kladli důraz na 17. kapitolu 1. Samuelovi, kde David, když přichází před krále Saula a hodlá jít na obra, Saul mu říká, ty jsi mládeneček, ty tam prostě nemůžeš jít, ty nemůžeš obstát. Tak on mu říká, víš co, já ti řeknu, proč si troufám? Já ti předložím svůj životopis. A Saul si možná myslel, že teď mu ukáže, kde studoval na nějakých prestižních vojenských školách, jaký soutěže má za sebou oblasti souboju. A představte si, Saul slyší z úst Davida, tvůj služebník byl pastýřem. A proto si troufáš na obra? Ano. Z role pastýře? Ano. A nechá ho domluvit. A on říká, tvůj služebník byl pastýřem ovci, svého stáda. Když přišel lev nebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a byl jsem ho, vyrval jsem mu jí slamy a když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a byl jsem ho, až jsem ho usmrtil. Stačí to, králi? Pustíš mě na Goliáše? Víte, přesně takového pastýře si David představuje, když skládá 23. žalm a říká, Hospodin je můj pastýř. Pokud někdo si na mě troufne, ono mě pečuje, on přijde, chytne ho za dolní tlamu a dokud ho neubije, tak ho nepustí.
Vidí Boha, ktorý je schopen ho vysvobodiť, ktorý je schopen ho chrániť, ktorý je schopen o nej pečovať. Vidí Boha, ktorý je schopen, tak ako on, zachrániť ovečku za každou cenu, za cenu svojho života. Víte, chytnul vaného medvieda za spodní tlamu. To je krásne, ale on má i tu horní. On byl v ohrožení života. Stejně tak vidí svého Boha, ktorý klade svůj život, aby ho zachránil. Vidí svého Boha, ktorému není jedno, co ovečka prožívá, čím prochází. Ale vidí svého Boha, ktorý dá to nejcennější, co má, aby zachránil. Boha, ktorý běží za tou ovcí, ktorá je v nebezpečí a ktorý ztrácí čas, doslova mrhá ho kvůli jedině ovečce. Dochází nám to? Umíme si snad představit pastýře, který se věnuje té jedné ovečce, ale představte si teď živého Boha. Tváří v tvář celému světu. A on kvůli tobě a kvůli mně dává život. Vidí Pána Boha, který neříká ovci, která spadla do nějaké propasti, vidíš, to máš za to, že jsi mě neposlouchala. Dobře ti tak. To máš za to, že se takhle chováš. Dobře ti tak. David nevidí pastýře, který si řekne, no tak co, tak jedna ovce sem, jedna tam, tak mám jich 100, tak bude jich 99, no tak. O co? Kde? Ne, on vidí pastýře, který neváha opustit celé stádo, aby zachránil tu jednu jedinou. Vidí pastýře, který je zamilován do té ovečky tak, že vidí jenom my. Dochází nám to, že Bůh vidí jenom nás, jenom konkrétně mě a tebe, jinak by to nikdy neudělal. Kdyby se díval na církev jako na celek, tak by řekl, tak mi jedno, jestli tady ta odpadne. On vidí nás jako celek, ale v něm každého jednoho z nás. A to je tou další třetí perlou, na kterou chci v tomto závěrečném zhrnutí 23. žalmu poukázat, a sice láska. Drazí moji, toto nedokáže nic než Boží láska. Hodně jsme o ní v tomto žalmu slyšeli. Ale jak jste si všimli, byla to velmi zvláštní láska. Byla to láska, která se neprojevuje pouze tím, že si pastýř ty své ovečky jenom hladí. Ani pouze tím, že je zahrnuje sladkými slovíčky. Ani tím, že jim dělá pouze malé projevy něžnosti. Jsme si tady řekli, že občas jim dal z kapsy nějakou dobrutku a ovečky ho vyhledávali. Přicházeli za ním a věděli, že něco dostanou. Ale ne, pouze tuto lásku Bůh projevuje, aby ukázal na tu pravou lásku. Ale naopak, pastýř zahrnoval své ovečky láskou, která na první pohled se jim mohla zdát hruba. Mohla se jim zdát násilná, přesto byla dodnes je tou opravdovou láskou, tou spravedlivou láskou. Je to láska, která nekončí u sladkých slovíček. Víte, my nikdy si myslíme, že Pán Bůh, aby nám dokázal svou lásku, tak nás musí zahrnout sladkými slovíčky. A opravdu je Bible plná sladkých slov. Teče z ní med. Ale aby to byla ta správná, Bůh jí dá tu pravou náplň, která potěšuje ovečky svojí holí a svojí berlou. Stejně tak je to láska, která jedná v tichu, i když to nikdo neslyší. I když tam není nikdo, kdo by mu zatleskal. Přemýšlíte někdy nad tím, že to, co Bůh dělá konkrétně pro nás v tichu, že o tom nikdo neví? Bůh to nedělá proto, aby ostatní viděli, jak je k nám milostivý. Kolik toho pro vás a můj život udělal už dnes od rána. A nikdo o tom neví. Nikdo mu netleská. Bůh to nedělá proto, aby jsme mu tleskali. Tento pastýř to dělá pro mě a pro tebe, i když ví, že to nikdo, to, co pro nás udělal, nepoužije v nějaké výroční zprávě, aby se to všichni dočetli a řekli, podívej se, co pro boháčka nebo pro to, a on ho udělal. Ani v žádné misijní zprávě se to neobjeví. To, co Bůh dělá, to dělá, jak sám říká, pro sebe samého to činí. Protože tě miluji. Kdo to dokáže pochopit? Ano, to je to, co je obsaženo ve slově Hospodin je můj pastýř. Víte, a mít takového Boha, pastýře, to má své důsledky. Ten první důsledek, který z toho David vyvodil, je velice prostý. Víte, to není něco vzdáleně duchovního, něco filozofického, hlubokého, složitého. To je velice prostinké. Životaschopné. David vyznal, mně nic neschází. Umíme to vyznat dnes? Mně nic neschází.
a nebudu mít nedostatku ani zítra, protože znám svého pastýře. Já nikdy nebudu ponechán v nedostatku. Ano, budou omezení, budou mi zakázáno spousta věcí. Možná, že nebudu ani smět chodit do shromáždění. Ale mě nic neschází. Já nebudu mít nedostatku, protože Hospodin je můj pastýř. Víte, možná to někomu připadá příliš odvážné. Někdy se díváme na takové lidi a říkáme si, jestli náhodou nepřehánějí v duchovním smyslu. A přesto to nese velice důležitou pravdu. Ukazuje nám to, že náš Pán Bůh je Bůh, který se o nás zajímá konkrétně a kterému záleží i na těch nejdrobnějších, nejobyčejnějších věcech, které prožíváš. Pro večku to znamená, že bude vždycky přivedená k zeleným pastvám. Pro večku to znamená, že vždycky bude mít čistou vodu, kterou bude moci pít. A že dokonce bude mít příležitost, aby si v klidu mohla odpočinout. Že potkáváme i dnes křesťaní, kteří jsou doslova uhonění. Sami neví proč, sami neví, jak se to stalo. Jsou neklidní, jsou znejištění. Ovečka, která pronikla k tomuto tajemství, že Bůh je jím pastýřem. Ta ví, že ať se děje cokoliv, může zůstat v klidu. David na jiném místě říká si, v pokoji ulehnu, v pokoji spím, protože mi v bezpečí dáváš bydlet. Jednoduše mám to, co potřebuju k životu. Ale nezůstává se jen u těch základních životních potřeb. Pán Bůh je taky pastýřem, který dává mnoho věcí navíc. Tvůj a Bůh můj, tvůj a můj Bůh je Bohem bonusu. Na to nezapomeňte. Ta bohatá zelená pastva, tam se hovoří o kalichu, který přetéká. Ovečka nemusí nahlížet, jestli tam ještě něco pro ní zůstalo. To přetéká. A to, co přetéká, to ví a vidí každý. Víte, tady se mluví o věcech, které jsou víc než jenom životní minimum. V našem světě se hodně mluví o životní minimum. A mnozí jsou za to životní minimum vděční, protože jsou taci, kteří na ní nedosahují. Ovečka, která je ve stádu dobrého pastýře, ta nemluví o životní minimum. Nejenom jakýsi paprsek sluníčka, ale slunce, z kterého neubývá. Víte, a tohle všechno vede tu ovečku k tomu, aby se cítila dobře. Když teď čtete tento žalm, musíte tam cítit takovou tu vysokou tóninu, takové to nasazení, které mě se nepodařilo tady při té písni. Musíte tam cítit tu melodii štěstí a blaha. A hlavně, jak jsem řekl před chvíli, musíme tam cítit tu tóninu spravedlnosti. A to je ta další v pořadí, čtvrtá perla, to je spravedlnost. Víte, to neznamená jenom spravedlnost v jakémsi teologickém slova smyslu, o které bychom tady debatovali. Víte, naší takovou neblahou možná zkušeností a nevím, jak to říct, je, že až moc spekulujeme, až moc hledáme teologické výšiny. Ale víte, Pán chce, aby jsme se spolehli na tu jeho pastýřskou spravedlnost. Ovečka si nemůže vybrat, kam se půjde pás, kam půjde pít, ale věří, že pastýř je k ní spravedlivý. Určitě si nedokáže vysvětlit, proč na ní použil berlu a na tu druhou ne. Nebo proč na jednu berlu, na druhou hůl. Ale ví, že pastýř je spravedlivý. Do tohoto, když pronikneme, nebudeme se dívat doprava, na toho, na levo, na toho a na onoho, ale budeme se dívat na sebe. Jak říká písmo, s pohledem upřeným na Ježíše Krista, který vede naši víru od počátku až do konce. Dobrý pastýř je ke svým ovečkám spravedlivý. Vede je správnými cestami. Pozor, spravedlnost podle Boha. Nemusí se ti zdát, a mně se nemusí zdát, že mě Pán vede po cestě, kterou bych si zasloužil, když si říkám, že mám navíc. Nenapadne mě, že nemám nárok ani na to, kudy mě vede. Nemám nárok na to, že mě vůbec vede. Víte, kde nejsou úskaly, kde nelze padnout do pasti, kde nejsou kameny, o které bychom zakopávali, ne toto nutně je cesta spravedlnosti, po které nás vede. A tady zjišťujete, že náš dobrý pastýř není pastýřem, který mu dělá potěšení, když nás může zkoušet. I v tomhle pokušení někdy jako křesťané jsme, že si říkáme, mojemu Bohu dělá dobře, když zkouší, kam až mě může zavést.
Někdy si říkáme, tak už další trápení, další bolest, další úzkost nepřežijí. A myslíme si, že Pán zkouší naše nervy, kam až nás může zatáhnout. To my jeden druhého zkoušíme, kam až můžeme, děti zkouší nás, kam až nás můžou zavést a vidíme to na nich, že zkouší každý den nás posunout kousek dál. My jeden druhého můžeme zkoušet posunout někam dál. Ne, Bůh, dobrý pastýř, to nedělá s náma ovečkama tak, aby zjistil, kam až můžeme zajít, co vydržíme. On ví moc dobře, co vydržíš. On nás nevede po jakýchsi složitých krkolomných stezkách, jenom aby si s námi pohrál, aby viděl, co v nás je. On to ví, co v tobě je. On neříká, trošku ho vezmu do hor, pak vezmu trošku do údolí, uvidím, co je v něm. On to ví. A právě proto nás vede tam, kam nás vede, protože mě zná. On neřekne, trochu ho vezmu do kopce, aby si vypěstoval svaly a potom ho nechám trošku v údolí. On ví, jaký máme svaly. A tak nezapomeňte, Boží cesty, to jsou stezky spravedlnosti. A David tuto spravedlnost svého Boha okusil na vlastní kůži. Proto neváhá prohlásit, i kdybych takovou cestou musel jít, a i kdyby to byla cesta údolí synu smrti, i kdyby se to stalo, kdyby náhodou jsem tam musel jít, on bude se mnou. Samozřejmě nebude se mi to líbit, nebude se mi chtít zpívat, nebude mi do zpěvu, ale on tam bude se mnou a to mi stačí, to mi stačí. Protože vím, že on je spravedlivý. Víte, my máme k spravedlnosti strašně daleko. My nemůžeme docílit. A i když říkáme, že jsme byli vůči tomu a onomu spravedliví, nebyli jsme. Protože on to tak nevidí a stejně tak v nás se promítlo něco, co nás vedlo, abychom byli, jak jsme byli. Ale víte, když máme před sebou pastýře, spravedlivého, on ví, co dělá. A můžeme mu věřit. A jistě víte, že tento pastýř ve své spravedlnosti se nezdržuje nikde zpovzdáli, nesleduje nás z dálky, ale on se přiblíží ke každému z nás osobně. Je ke každému z nás spravedlivý. Bude tam vedle mě, říká David, a bude tam se mnou. A tady, jak jistě vidíte, se poprvé v tomto žalmu dostáváme v kontextu tohoto žalmu v takovému fyzickému doteku pastýře a ovečky. On se mě dotýká, a to je ta další pátá perla, důvěrný vztah. Ten důvěrný vztah mezi Bohem a žalmistou se prohloubil. Víte, tam došlo k doteku fyzickému, k doteku velmi důvěrnému. Doposud žalmista hovoří o pastýři ve třetí osobě jednotného čísla, říká on pastýř a najednou mění předmět a říká ty Bože, ty. Doposud hovořil o Bohu jako o někom, najednou oslovuje ty. Dotýká se mě. A já, a je se mnou. Tím mě potěšuje, říká náš text. Všimáte si, bratře a sestry, tam není napsáno, že tu ovečku okamžitě z té rokle vyvede pryč, protože jsou situace, kdy pastýř nemůže tu ovečku dostat z toho údolí okamžitě pryč, ale on je tam s ní. Nemůže nás, a nechce nás nikdy i hned vytáhnout z trápení, z bolestí, ale je tam s námi. A i když ji nemůže vyvést, on se ji tam dotýká. A on ji tam potěšuje. Víte, tak někdy mě fascinuje to, co vidíme u zraněných lidí. Ať už při nějaké autonehodě, anebo při nějaké pádu. Nemůžou okamžitě být v nemocnici. Nemůže během vteřiny být na operačním sále. Ale mě fascinuje to, když ho obklopí zdravotní personál. A říkám mu, nebojte se, už je všechno v pořádku. Byl jsem svědkem tady na té křižovatce, když jsme stavili, jak auto srazilo motorkáře. Taková ošklivá nehoda. Byl jsem tam jako první. A hned zastavilo auto, z kterého vyběhla žena. S takovou brašnou. A říkám mu, nebojte se, pane, nebojte se. Jsem zdravotní sestra. Mám u sebe všechno, nebojte se. On říká, co mi to děláte, co mi to pícháte. Říká, nebojte se, jste v dobrých rukách. Víte, to je tak úžasné, když jsme ještě třeba na té silnici a slyšíme, jsme tu s tebou. Ještě nejsi na operačním sále, ale už se ti poskytuje pomoc. Stejně tak, drazí moji, to je jenom takový slabý odvar toho, že když jsme v trápení, jsme v bolesti. On se tě dotkne a říká, neboj se, jsem tu s tebou. A to už jsme u šesté perly s názvem potěšení. Co jiného chcete slyšet v takové chvíli, než neboj se, já jsem tady.
5. a 6. verš hovoří o tom nejúčinnějším potěšením, jak existuje. A ta vzájemná důvěrnost mezi pastýřem a ovečkou, jestli mi dáte zapravdu, nás vede k ještě dalšímu obrazu, k ještě důvěrnějšímu. Stejně tak k blízkosti ještě skutečnější, ještě opravdovější. Pojednou jakoby ten obraz Boha, jako pastýře se rozplývá v obrazu toho, kdo nám začíná prostírat. A to je ta sedmá perla. A to je hostitel. Víte, ta důvěrnost vztahu je tady popsána společným jídlem, kdy je ovečka pozvána k tomu, aby si ji vzala ze stolu, který prostřel pastýř. My víme ve světle starozákonních textů, které známe z určitých pasáží Bible, že právě jídlo hrálo tenkrát velmi důležitou roli. Každý host byl nejprve poctěn jídlem. Když někdo někam přišel, tak i hned se zabilo tučné tele a někdy to nejlepší ze stáda. Když Abrahamovi přišli hosté, vzpomínáte si, vzal to nejlepší ze stáda. Stejně tak jiní biblistí muži. A samozřejmě si vzpomenete, že stejný obraz je použit ve knize Zjevení. Je tam popsána ona touha našeho pána usednout s námi za stůl a povečeřet. Navíc to společné jídlo, jak je tady popisováno v Žalmu 23, je viděno ještě zcela z takového zvláštního úhlu. Protože postoj tohoto hostitele je velice zvláštní. On skutečně pečuje o to, aby byl co nejpozornějším hostitelem. Dává všechno, co má k dispozici. Ten hostitel samotný připravuje stůl a tento čin je o to cennější a vzácnější, že to dělá před zraky někoho. Všimli jste si před koho? David říká, že to dělá před zraky jeho nepřátel a že jich měl. Já bych rád, bychom si to alespoň tak, jak nám dovolí náš rozum, představili. David říká, moji nepřátelé vidí, co pro mě můj pastýř dělá. Vidí to jídlo a vidí tu návštěvu, vidí hostitele. Vidí mě za stolem mého Boha. A tato skutečnost dává tomuto prostřenému stolu v 23. žalmu takovou zvláštně až mimořádnou příchuť. Víte, tím se ještě znásobí a zvýrazní hodnota tohoto daru. Nejenom, že dostanu dar, ale všichni moji nepřátelé to, co dostávám, uvidí v jednu chvíli. Dám vám takový příklad. Představte si, že jedno krásného dne byste byli pozváni k... Dejte si tam toho nejzácnějšího, koho nám máte na tomhle světě, nebo za jehož stolem si neumíte představit, že byste někdy seděli. Třeba prezidenta, kterého máte v největší oblibě v tomhle světě. Po nějakého výraznou nějakou osobu. Když si říkáte, tak s tímhle bych si přál někdy se setkat a dát si alespoň čaj. Představte si, že byste byli pozváni skutečně na to místo, kam byste chtěli. Nějaký váš oblíbenec pozval by vás, sám by prostřel, všechno by nanosil na stůl a pak by vás pozval, aby se s ním najedli. A on by vám sloužil. Zkuste si to představit. On by vám sloužil. Bylo by to jistě pro každého z nás obrovská pocta. Jistě by se vám to líbilo. Ale prosím vás, jak by se vám líbilo, kdyby nejenom, že se tohle stane, ale příští den by se fotka něčeho takového objevila ve všech novinách. Na první stránce samozřejmě. Na první stránce nejčtenějšího deníku. Vy za stolem s tím a oným. První stránka. A nejen to, představte si, že by tu večeři přenášela televize v hlavním vysílacím čase. Můžete si to představit? Na tomhle světě. Celá rodina, všichni vaši známí by to viděli. Podívej se, s kým je za stolem. Podívej se, kdo ho pozval. Ale taky by to viděli vaši spolupracovníci. Vaši spolužáci. Těšili byste se druhý den do školy? Televize by vysílala tuhle hlavní událost. A teď si představte, že by to viděli ti, kteří vás moc nemusí. To by bylo, co? Ti, kteří vás pomlouvají a říkají si, že jste takoví ti, kteří by měli stát stranou. Viděli by, jak večeříte s touhle vzácnou osobou, důležitou osobou tenhle svět. Viděli by to vaši nepřátelé, ti, kteří opravdu vás
nenávidí. Ti, kteří se vám posmívají. Hlavně ten a ona. Vy to viděli. A srdce by si řekli, tak se dívej, chlapečku. Tak se dívej, děvenko. Kdo mě pozval a s kým večeřím. Dívejte se. Celý svět ať se dívá. Jak jsem vzácný pro tohoto důležitého muže. To by vám to chutnalo, co? Být poctěn. Víte, to je taková jedinečná chvíle. A teď jistě víte, že se tam zapojilo tělo způsobem takovým závistě, ať to vidí. Ale tohle teď dejme stranou. Řekněme, že bychom byli od toho oproštění. Ale všichni nepřátelé Kristovy církve jsou svědkem toho, jak Bůh prostírá. Dochází nám to? Vždyť my na to máme podíl. Celý svět vidí, jak ti Bůh prostírá i dnes. Měl by to vědět. A když to nevidí, tak to jednou uvidí, protože to přijde. Je to jenom začátek. Po němž přijdou další prožitky. A hlavně bude to mít to úžasné finále. Kdy každé oko uvidí, za kterým stolem sedíš. Nebude to za stolem amerického prezidenta nebo nevím, nejsilnějšího muže světa, ale bude to za stolem živého Boha, tvého a mého pastýře. A tím se dostáváme k 6. verši, který tento žalm končí. Ten text říká, dobrota a milosrdenství mě budou provázet všemi dny mého žití. Jinými slovy, tak to budu prožívat stále. Nejenom, že to bude okamžik, po kterém půjdu domů a probudím se a říkám si, byl jsem někde nebo jsem nebyl někde. Ne. Tak to budu prožívat stále. To je ta poslední perla číslo 8, na kterou chci nespoukázat z tohoto žalmu. A kterou chci vyzvednout. A to je věčná radost. Stůl, za kterým zůstanu. Hebrejštině je při v tomto místě použít určitý výraz, který vyjadřuje výkřik vycházející skutečně z hlouby duše. Je to výkřik, který není přeložen do žádného jazyka, protože výkřiky, jak jistě víte, jsou nepřeložitelné. Výkřik velice hluboký. Možná jo, možná och. Američané mají takový krásný výkřik. Mladí, jak se říká? Jak to oni vyjadřují, když jsou překvapení? Wow. Říká sestra, která možná neumí to anglicky, jako vy. Wow. To je něco hluboko, co vychází skutečně z nitra člověka. I to je to výkřik, který vyjadřuje radostný prožitek. Pocit štěstí, který slovy nelze vyjádřit. Žalmistovi už na ničem nezáleží. On říká, já budu pořád v Božím domě. Řekl to formou výkřiku. Vždycky mu budu takhle blízko a tím tenhle žalm končí. A nedivíme se. Co ještě po tom výkřiku byste chtěli dodat? Já len zakončím toto poslední kázání na 23. žalm v této sérii, tak já bych rád ještě přece jenom něco dodal. Chci poukázat na určitý postup, nebo chcete-li nárůst té úžasné boží dobroty, abychom nebyli bez matku. Nejdříve na začátku tohoto žalmu vidíme Boha, který nás vede, který jde před námi, kterého my následujeme. Potom dál ten žalm říká, že Bůh jde vedle nás, to znamená, že už jde s námi. Potom je nám představen Pán Bůh, který s námi jí u stolu. A pak je nám představen Bůh, který s námi žije věčně. A my v jeho... Vnímáte ten pohyb? Vnímáte to napětí? Vnímáte ten takový postup? Na začátku Pán Bůh před námi, pak my vedle něho, pak se k nám přibližuje, přibližuje se, už jdeme vedle sebe a pak jdeme dál a najednou jsme u něj doma, za jeho stolem. A jíme stejné jídlo ze stejného stolu. A pak najednou zjišťujeme, že bydlíme s ním takzvaně pod jednou střechou a to vždycky nastálo věčně. Je to pouze lidská snaha o to vyjádřit něco, co pochopíme jednou plně. Já se jenom ptám, vnímáte to určité napětí, které tam vyjádřeno, ten pohyb směrem vzhůru? Tady není jenom jakýsi umělecký pokus autora o to, aby to bylo krásné. Ten žalm obsahuje úžasné, hluboké a důležité naučení. A tak v jedné věci musíme mít jasno, přátelé drazi. My nemůžeme přeskočit do té poslední etapy z ničeho nic. To se nedá přeskočit. My nejdříve musíme Pána Boha jako svého pastýře poznat. Musíme s ním žít jako s pastýřem. Musíme se podrobovat jeho vedení a péči.
abychom se naučili toužit potom s ním zůstat. Tady nelze používat jakési zkratky, bratři moji a sestry mé. Nikdy nemůžeme být u Boha, prožívat přítomnost Boha jako hostitele, pokud jsme s ním nešli v životě jako se svým pastýřem, pokud jsme ho neuznali jako svého pastýře. A tak nejdřív se vaším a mým pastýřem musí stát. Musíme se s ním seznámit, musíme padnout před jeho tváři, musíme činit pokání, musíme přijmout to, co nabízí. Pak se každý den s ním učíme chodit. Musíme se naučit s ním být stále v důvěrnějším, osobnějším vztahu. A když budeme žít s Bohem tak, jak s ním žil žalmista, tím v nás bude stále více narůstat to netrpělivé očekávání s ním zůstat a zasednout za stůl. A ono se to stane. Bůh se stane naším hostitelem. Bude to osobní. Bude to od rána do večera, od večera do rána. Vlastně už tam moc nebude. Ani u Davida to nebylo automatické. Bylo to tak krásně postupné. A vyústilo to v tak nádhernou věčnost. Proto žalmista tento žalm napsal pro mě a pro vás. Protože žil s Bohem, co by s pastýřem, celou duši toužil a vychutnával si okamžik, kdy zasedne za stůl svého pána. A protože s ním chodil, proto také z nitra své duše toužil potom, aby už jednou to bylo na pořád. V jeho případě se tak stalo. Věřím, že jsme o tom přesvědčeni. A tak nechť každý z nás, kdo jsme jeho, kdo patříme Kristu, kež můžeme prožívat už dnes tutéž radost, jako prožíval David, kež to může být i naše vyznání. A pokud je tu někdo, kdo ještě toto říct nemůže, kež čas Boží milosti, který je jedno, jakými způsoby je ohraničen a ořezán, ještě je stačí na to, aby jsme ve svém životě udělali ten důležitý krok. Nastoupili na cestu, která nebude možné přeskočit. Přeji to z celého srdce každému z vás.

Vyslechli jste si 25. část vyučování 23. žalmu. Věříme, že vás seriál zaujal. Budeme rádi, pokud nám napíšete vaše postřehy, názory a co vás oslovilo. Zajímavé příspěvky odměníme pěknou knihou, proto nám nezapomeňte napsat vaše kontaktní údaje a adresu. Psát nám můžete na mailovou adresu redakcia@radiopokoj.sk nebo dopisem na korespondenční adresu uvedenou na naší webové stránce www.radiopokoj.sk. Těšíme se na vaše ohlasy. Naslyšenou při dalších relacích Rádia Pokoj. Buďte požehnaní, milí přátelé.

0: Vy jste žil ve světě, kde byl démon alkoholu, různé věci, které člověka obelhávají, protože mu dávají jakýsi falešný pocit svobody, ale v důsledku je člověk vlastně víc a víc svázaný. Co byl ten vlastní moment, který vás přesvědčil, že tady nejste svobodný a že potřebujete skutečně vysvobodit z těchto věcí?
1: No, první řadě jsem zjistil, že opravdu tím životem je velmi špatně, že jo. Má rodina s tím trpěla, protože manželka se starala o děti a já jsem byl neustále v restauracích s kamarádama, že jo. A tak nějak prostě jsem ten svůj život prohýřil. Velký zvrat nastal právě, když moje manželka tragicky zahynula, tak jsem si uvědomil, že co jsem nejvíc ztratil v životě, že jsem ztratil krásnou a velmi milující manželku a moje děti ztratili matku. A já jsem, myslím, že jsem byl to příčinou, když ta tragédie se stala bez mé přítomnosti. Ale uvědomil jsem si, že musím žít jiným životem a že to musím prostě tak nějak jí vrátit tam, kde je, a prostě jsem řekl si jasně, že musím se z tohleto vymanit. Ono mi to trvalo, dá se říct, než jsem přišel tady do toho sboru, tak kolem jednoho roku, když jsem chodil kolem té kazatelny v Táborské ulici, protože já jsem se prakticky narodil na Hlávkové ulici, což je tak 50 metrů od této kazatelny. A už v roce 45, když jsme sem přišli z Prahy, tak člověk začíná chápat tak nějak v těch 6 letech, tak od 6 letech už jsem viděl, že je tam prostě tento sbor, baptistická církev. Pro zajímavost vám ještě řeknu, já pocházím z církevní rodiny, moje rodiče byli církve založený, ale byli v Českobratrské církvi, která byla tady u nás tady faši, ale pak se to zrušilo všechno. Tak já už jsem tenkrát tam s malinkou docházel. Ještě vám řeknu takovou zajímavou příhodu. Já jsem se upíral vždycky k Bohu tak nějak, ale nedával jsem to nějak veřejně na jeho, že? A vzpomínám si na jednu takovou krásnou příhodu, kterou vám teda řeknu. Já když jsem byl tady do Hlávkové škole, ten kousek naproti tomu baráku a kousek je to od té naší církve, tak jsem tenkrát, protože jsem už ve škole byl takový, bych to řekl slušně, no, nepořádný a zlobil jsem, řeknem to takhle. No. A já jsem ke konci školního roku, bylo to v té 5. třídě, protože byla základka, měl dostat 2 schování. A představte si, že jsem před rozdáním tého vysvědčení šel tady do té církve, tam, kde je ten zbor. Klekl jsem si tam na schody a prosil jsem Pána Boha, abych tu 2 nedostal, protože táta by mě přizabil. Už mě měl dost, no. Maminka chudák tady jenom plakala. A nevěřte tomu, a nebo věřte, při rozdání zvysvědčení jsem koukal do kolonky z mravu a měl jsem tam 1. Ještě předtím, než jsem sem přišel, tak minimálně rok měla mě velký vliv sestra Jarmila Paťová, protože jednak jsme spolu dělali v kanceláři leta letoucí a pak jsme se jako o sebe, jako 20 let jsme se neviděli a ona viděla, jak jsem na tom tak nějak špatně, tak po té tragédii tak za mnou přišla a řekla mi, abych šel sem do té církve, že tady určitě se jako prostě mě tak nějak duše mě uleví. No a můžu vám říct, že jsem rok mi to trvalo, než jsem našel odvahu, kterou jsem prostě tu odvahu to si jdete představit, jo. To prostě není, to je jednoduchý. Odvážný jsem byl v jiných věcech, co si budem povídat, jo. Ale tohle to bylo něco jiného. A jak jsem minimálně chodil, tak ten rok jsem se nemohl odvážit tam přijít mezi, teď jsem neviděl, jak mě přijmou, jo, jaký mezi sebe. No, tak najednou si jednou říkám, musím sebrat tu odvahu a musím tam jít. Tak jednu neděli jsem se obleknul, jo, no. Svátečního obleku. Přišel jsem tam do toho sboru a tak jsem se tam plazil až do toho předposledního místečka, aby mě nikdo nevěděl. A seděl jsem tam a jenom jsem prostě se díval a poslouchal A byl jsem z toho úplně fascinovaný, protože kázání bratr kazatele mělo naprostý smysl, mělo pravdu, mělo pokoru. A to všechno, co říkal, tak to prostě v tom světě tak a v tom životě mým tak je. A pak se mě zaujaly ty nádherné písně, které zpívaly sbory na ty boží vlně. Bylo něco nádherného. No, když skončilo to první, ten burmýský kámen, že jo, tak najednou ty věřící, co tam jsou, byli, přicházeli k mně, protože spoustu lidí mě znalo. Já jsem tady od roku 45, fakticky jsem se tady narodil, že jo. A teď mě vlítali a prostě tak nějak, bylo to něco nádherného. Já jsem poznal něco úplně jiného, úplně jinou společnost, úplně něco jiného. Takže vám říkám, jsem se pohybal na hraně prostě mezi společností, mezi alkoholem, že, mezi různým takovýmhle tým karty a tak dále a všechno dokola, ale teď jsem úplně vyžasnul, jaký jsou tam lidi. Takže já už tam docházím, sem k nám, prakticky teď to bude 3 roky. No, můžu vám říct, 2 roky mi trvalo, než jsem, protože se vždycky modlíme, že jo, tak 2 roky mi trvalo, než jsem se našel tu odvádu, že stanu a pomodlím se před bratrem kazatelem, že před Pánem Bohem, že jo, a před věřícíma, tak mi to trvalo 2 roky. Pak jsem se dal jednu odvahu a pomodlil jsem se prostě za moji rodinu a za ženu a za děti. No a pak už jsem se začal, modlím se, tečka. Chci ještě říct jednu věc. Já mě strašně utrdila prostě ta církev a tady ty krásný, nádherný lidi. V tom já jsem dostal, já už mám 3 bypassy, že jo. Já už mám budíka, takzvaný ten přístroj, že jo. A představte si, já jsem, když už jsem chodil do toho sboru, tak já jsem dostal další infarkt, už 3. tak, kdy už mi nedávali, když jsem se potom za 4 dny probudil, tak už mi nedávali, mi říkali, že už mi nedávají jako naději, ale prostě Pán Bůh, viděl jsem, že Pán Bůh mi pomohl. No a pak jsem viděl tu bratrkazatel, já jsem ležel v Chebu, 2 trkazatel, 2x, že jo, teď rodina Paďů, rodina Němejců, že jo, rodina, prostě za mnou přijeli do toho Chebu, že jo, pozbuzovali mi, tady se za mě modlili, tak jsem byl z toho úplně jako šokovaný, říkám to, jsem nikdy nezažil, jo, tohle. Takovouhle prostě starost prostě o toho člověka, to jsem si říkal to. Takže já prostě ještě, já to pořád ještě nebudu asi docenit a pořád ve mně se něco stalo, něco se ve mně zlomilo a jsem úplně jiný, to říká i moje rodina, jo, moje děti, moje prostě vnoučata říkají, tati a dědečku, že jo, ty jsi se tak změnil, Pán Bůh tě tak změnil a jsem říkal, se tomu, že jo, a představte si, že ten můj vnouček, ten Kubíček, uvěřil taky. Když sem přijede moje rodina, tak pravidelně s mojí snachou, že jo, a s Kubíčkem chodíme sem prostě taky na tohleto, na tu bohoslužbu. Takže asi to má nějaký vliv, že jo, ten Pán Bůh opravdu asi je Pán Bůh, asi, ale určitě je všemocný. No a největší, nejkrásnější den, to vám řeknu úplně otevřeně, byl křest. Asi po 2 letech, no po 2,5 letech, tak nějak mi bratr kazatel řekl, že by se měl tak pochřtít. No, můžu vám říct, že se mi podlomily nohy, protože ten křest by se dělal tady, poprvně, tý nový kazatelně. Křest by měl být v tom ponoření do vody. Takže jsme chodili zazené ještě se 2 s manželama Petrákovýma, a tak jsem chodil na biblické hodiny, kde mi oni pomáhali. Bratr kazatel. A tak jsme absolvovali několik biblických těch hodin, že jo? No, pak nastal ten den, kdy se nejdřív podávalo svědectví. Můžu vám říct, že protože jsem na tom fakt byl zdravotně moc špatně, tak bratr kazatel mi dal 3 možnosti. Buď to svědectví řeknu tak, že budu sedět a budu mít mikrofon, to znamená tady ve sboru. 2. možnost je to za mě, kdo přečte. A 3. možnost, že půjdu před mikrofon a řeknu to všem. Do poslední chvíle, když to říkal bratr kazatel, jsem se normálně nevěděl, co si vyberu. Ale můžu vám říct, že jsem dostal takovou inspiraci, předtím přednášel malý Adámek. Musím, že pochopit, on má tak dlouhý monology, že si říkám, to snad nemůže, jak si to může ten chlapec zapamatovat, jo. A představte si, že on, když mi to ten kazatel, tak já jsem si na něj vzpomněl, říkám, no přece nemůže se takhle nechat lhami. Tak jsem se rozhodl, že půjdu prostě před ten mikrofon, měl jsem to samozřejmě napsaný, že jo, takže, no ale bylo mi teda, nebylo to lehký, pak jsem ještě po tom křtu teda si sednul a byl jsem z toho nějaký úplně mimo a tam jsem o mě postrel, přijezli mi vodu. Takže tohle to dopadlo. Ale pak přišel samotný křest. Bratr kazatel byl u mě, že jo, přijezli mi roucho, to bylo malý, tak si říkám, no to bude asi malér, protože najednou co se stane. A teď to ponoření, to jsem měl problémy, protože jsem se bál, že si mi vůbec bratr kazatel unese, aby se neutopil, co si budem povídat. Tak to říkám, jak to je. A já jsem si vybral k sobě, byl mi napínto, že mi takového pomocníka, no sekundanta, jak se říká ve sportu. A já si vybral bratra Žohu. No a tam byl bratr kazatel Žoha, ten bratr Žoha, manželka bratr kazatele a teď ještě ty dva manžele, jo. Říkám to otevřeně, kdyby tam nebyl, jak to nezvládnu vůbec. Nezvládl bych to, já jsem se nemohl ani slíknout. Na to ještě přiknul to a pak se mi to teda pořádal za pomoci toho bratra Žohy. Já jsem si řekl, že půjdu první. Poprosil jsem bratr kazatel, vyšel první. Všichni utěšovali, ale problém byl v tom taky, že jsem si musel sundat brýle a jsem měl bohužel strach tam mít po těch schodech a měl jsem strach, aby to nezakop. On to jako byl dost, tak jsem pomaličku. No a teď jsem přišel té vody, že a teď byl ten proslov bratr kazatel měl, tak já jsem to byl moc už potom, tak teď jsem se měl strach s tou tak té vody, že jo. A bratr kazatel mi říkal, si věřím v Pána Boha, říkám, ano, uvěřil jsem, byl mu sloužit a nic se nestalo, bylo to v pořádku. A pak jsem šel zpátky, ale ta nervozita najednou, ne, že by na mě spadlo, teď jsem měl takový problém, to všechno mokrý, co jsem měl na sobě sundat, to nemohl sundat vůbec. Tak mi museli pomoct, říkám znova, Pán Bůh a tyhle ty všichni mi prostě tak pomohli, že bych, já bych to nezvládl. Bych to nezvládl. No, skončilo to, pak bylo to krásný, tady jsme ještě tam klečeli a teď spousty těch prostě tady těch bratů, sester a ty dva kazatele, myslím, ze Žacem, tam nám jako přišli. Tak to mě, to jsem byl hrozně, o to mě hrozně, proto říkám, to byl pro mě nejkrásnější den, vím, že tě takový jsem prostě nikdy nezažil, jo. A něco nádherného, a proto říkám zodpovědně a bez nějakého toho, že jsem opravdu uvěřil a myslím si, že nikdy není pozdě, mě 70 let, myslím, že nikdy není pozdě, aby se mohl člověk napravit.
0: O Češích se říká, že je to jeden z nejateističtějších států světa. Ale zdá se mi, že...
1: Myslím si, že nikdy není pozdě. Mě 70 let. Myslím, že nikdy není pozdě, aby se mohl člověk napravit.
0: O Češích se říká, že je to jeden z nejateističtějších států světa. Ale zdá se mi, že mnoho lidí má nějakou

0: Já vám ještě řeknu jednu takovou. Já z těch mojich všech přátel, co jsem měl, a taky jsem je ztratil některý tady tím, že jsem se dal na víru, tak spousty, naprosto všichni jsou ateisté. Ale můžu vám říct na rovinu, že když je nejhůř, hlavně po zdravotní stránce, tak všichni se obrací k Pánu Bohu. Vím jim spásu prostě. A to jsem já i viděl, že jiná cesta nevede k tomu a uvěřil jsem spásu Pana Boha, Pana Ježíši Krista. A proto ty ateisti, říkám znova, když potom přijde nemoc nebo něco, obrací se k Pánu Bohu a prosí o pomoc, když celý život si nespomněli nebo i ho uráželi. Ale já vám říkám na rovinu, měl jsem už několik takových debat a vždycky jsem říkal, Pána Boha neurážejte, nesmějte se mu, nevíte, co se stane. A tímhletím jsem přišel do vás přátel, ale to potom zjišťujete, že to vlastně přátelé nejsou. Že? Tak ty moji kamarádi, všichni to nemůžu pochopit, ale já absolutně vždycky to okamžitě se umhlásím a odpovídám, že oni se mě ptají na různý ten křest, tak jsem tohleto, že tak jim to vysvětluju, proč a tohle. Já mám úplně v té duši takový, to si, že prostě jsem klidnější a když jsem přijdu, to se těším, když jsem přijdu toho sboru, tak jsou tady úplně, to je jiný svět, prostě úplně jiný lidi. To jsem prostě nepoznal a bych bez toho nemohl žít, jo. I když ta tragédie, co se stala, ty deprese jsou, ale už nejsou tak obrovský. Jo. A tady v tom mi hrozně pomáhají tady ty bratr kazatel, že ten prostě se mnou hovoří a jako se všemi, že jo, nejenom se mnou, že jo. A mi to hrozně pomohlo. A jsem rád, že jsem tady, a jsem rád, že jsem uvěřil, věřte mi.
1: Když nás Bůh zve skrze svého syna do svého království, tak na jedné straně je hotovo, jsme spaseni, ale na druhé straně nás čeká, a to navzdory věku, ta boží škola. Co vás Pán Bůh skrze svého syna teď učí?
0: No tak v první řadě to, abych se vůbec choval jinak, že jo? To znamená ke svým přátelům, které mám, a snažil se prostě ten svůj život úplně změnit. V prvé řadě jsem přestal s alkoholem, naprosto. Je to prostě démon, jak se to říká, je to pravda. Moje teď největší prostě radost je z dětí, že? A z vnoučat. A tam se snažím, mluvíme spolu takhle, křesťanský lásce a to, o tom všem. A moje nevěsta, že jo, nebo prostě moje snacha, ta je evangelicky založená, je z evangelického prostě vyznání, ale ze Slovenska, z Žiliny. A takže my spolu jsme tady byli. Moje dcera, když přijela z Austrálie, tak s klukama jsme tady taky byli, ale ještě v tom starší. Tak se snažila, říkám vám znova, je to změna zase v chování. Ale to musí posoudit jiný, že to já nemůžu posoudit takhle to jiný. Ale já si myslím, že se změnil chování. Že jsem se prostě už nejsem takový obrovbe, jak se říká, takový prostě, že jsem lítal všude, kde se dalo. To mě hrozně měnilo. Prostě jsem si říkal, tohle to nemůžeš dělat a musíš se na tu boží vlnu dát, to není možný. A když vidím v tom sboru, jak ty lidi jsou k sobě, prostě, jak mají k sobě úctu, jak mají rádi. A hlavně ta závist prostě není to, protože já opravdu jsem zažil v té mojí společnosti závist, že jo, hlavně když prostě šlo o peníze a tak dále, že jo. Takže věřím tomu, že ten Pán Bůh prostě má obrovskou moc.

V nikom iném není spásy, není pod nebem iného jména zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemi. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán.